smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavět Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný

0: to hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
1: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
0: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
1: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
0: No tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by zatleskali.
1: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
0: Je, tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
1: doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
0: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
1: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
0: To zkoušíte a čekáte, kdy zareagují jako... Ale správná odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
1: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
0: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
1: No ale vašeho, nemám kartičku.
0: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
1: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
0: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
1: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
0: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
1: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
0: A to jste měli.
1: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční

0: stanice, ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
2: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovi, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy si vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc.
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já, A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, kdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: co to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží Otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí.
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, jo, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zase tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
3: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
3: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
3: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Lenko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
3: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
4: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
4: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
5: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
4: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
6: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezčížnej stav kolikrát nemají ani časy všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
4: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
3: Dobrý den.
2: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: ty, co to samé.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariany?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat, František, řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mi, Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do svoje Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicie. Ve své Felicie opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží, policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš? A usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a no tak prosím vás občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, že? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
0: A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí. Já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám 2 deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: Ne. Já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.

0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba.
1: Já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tohle šatičky, ještě tam přijdou oslíka, má mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, o ty, ono jde o ty fotky, lidi furt fotěj, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne, nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám, třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, já vám Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc.
5: Děkujeme.
3: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
6: Tady vás Petr Zeloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
3: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
5: Děkujeme.
3: Kdo tam je teď?
7: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek a teď někdo další.
8: Dobrý den, tady Jenda Orlický hory. Já vás zdravím, Patrku.
3: Děkuju.
8: I paní saxofon.
5: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
8: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
5: Fakt, no. Jo.
8: Popade přes padem je kousek.
3: No vydá.
5: No on má, ale já nemám.
8: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
5: No jo.
3: Dobře, tomu vyřídíme, tomu je mít radost.
8: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
3: Nightwork,
8: a
3: ano.
8: Najdou signál.
3: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
8: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
5: Máte svatou prostě pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
8: Je to tak.
5: Ano, básníci už nejsou.
8: A dáme si Polívku.
3: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
9: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
10: Já myslel Mimoň.
9: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
3: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
5: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
3: Ano.
5: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
3: Ano.
5: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
3: To je jako trénink na červený koberec?
5: Jo, tak nějak. No.
3: Jo.
5: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom odevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma, tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
3: Nahoře se chytnout.
5: Nahoře dveří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem...
3: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
5: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
3: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
5: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
3: No, jo.
5: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
3: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou Kulišárny nebo Klukoviny, Vylomeniny, Radovánky či Děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900, a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
10: Marcel, dobrý den.
3: Marceli, v autě?
10: Ano.
3: Dobře. Na cestě kam? Domů?
10: Na cestě z práce domů.
3: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
10: Já myslím, že 76.
3: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
5: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
3: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
10: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
3: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
5: Ne, já jsem to nenapsala, chraň pámu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
3: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme hlasovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké, zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, s pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrý lid chtěl říct si, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši... Pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako... několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit. Ano.
3: Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Ano, když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo,
3: ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano. To je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: jsme vysvětlili
3: zevrubně.
4: Dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: vlnější
4: věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji
4: víte.
3: Vám, prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky, čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš seznam, takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já dobrý. Jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To by byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Venčura a na bude. Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vyprosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám
4: děkuji.
5: Doma potečku.
4: Máte jo,
5: děkuji,
4: sakr.
1: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady Soňa z Boršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych si taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: Do kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět, to určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
9: Ale?
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš stokrát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
8: Hurvajs.
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a... Taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No, nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát stokrát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda.
10: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ohrali doma.
4: No, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale já jsem byl na Hrvínkově jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro. Večerníček jsem miloval i s Pejbou a Zorvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný, ano.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosím, stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Halo.
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, k losování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libore, já jsem se tě chtěl zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka.
7: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a taky ne. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. A to pacho hybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako privatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný deň, aký má můj dobu zde ho nechodí. Zdě a kolíny začat nadávat, ale zkus radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom. A na ulici zapáči sa narazej strom, nečík sa smělej začni, a že ma budeš mať senzační lohu starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí 4, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Harvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, Petr. Gratulujeme, ale ty zbývající 3 mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský soud uzavírá případ cestovní agentury Ambiera s 80 poškozených klientů. Na jednání vlády dnes dorazí prezident Pavel, chce jednat o zahraničních cestách. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže zná své vítěze. Bude většinou polojasno a naměříme do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a pěkné ráno přeje Tereza Hájková. Krajský soud v Ostravě dnes uzavře případ cestovní agentury Ambiera. Obžalobě čelí Renata Jelínková, která podle státní zástupkyně podvedla 80 klientů. Předseda Senátu na dnešek nařídil závěrečné řeči a poté chce vynést rozsudek.
2: Zájemce o zájezdy připravila Renata Jelínková podle obžaloby bezmála o 6,5 milionu korun. Státní zástupkyně ji podezírá, že přijímala platby, ale žádné služby neobjednala. Obžalovaná jakoukoliv vinu odmítla. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. Z ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře anebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
3: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
0: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil. Zemědělci v Česku podle zjištění Českého rozhlasu nevědomky používají jako hnojivo popílek ze spaloven, který může obsahovat toxické látky. V některých případech je přitom vydáván za biomateriál, i když může obsahovat těžké kovy jako arzen, olovo nebo rtuť. Podle interní zprávy ministerstva vnitra s tímto odpadem některé teplárny nakládaly i vědomě. Česká inspekce životního prostředí upozorňuje na riziko kontaminace půdy a ohrožení potravinového řetězce. Přes 1100 školáků z 18 škol z Rožnovska, Kopřivnice i ze slovenské Považské Bystrice se zúčastnilo olympiády dětí a mládeže v Rožnově pod Radhoštěm. Oblíbená sportovní akce se do města vrátila po 8 letech. Výsledky škol v jednotlivých sportech shrnuje mluvčí radnice Adéla Kousalová.
4: Mladí sportovci se utkali v atletice a plavání, ale i v malé házené, vybíjené, basketbalu, florbalu a malé kopané. Mezi školami prvního stupně získala nejvíc medailí a první místo základní škola Nemocničná z Považské Bystrice. Na druhém stupni vybojovala nejvíc medailí Rožnovská základní škola Vidická.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během dne se na horách přechodně oblačnost zvětší. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách mezi 17 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Brzký ranní provoz na silnicích v Moravskoslezském kraji je plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních problémů, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, vstupujeme do nového už 24. týdne roku 2026, než se nezmáme pondělí s datem 8. června a začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Tím dnešním vás, kromě Terezy Hájkové, provede i Petr Soukup. Přejeme vše dobré a začínáme s Věrou Martinovou.

0: Cedulky se jmény zemřelých na stromech a jejich popel mezi kořeny anebo pod drny trávy. Na Tělickém hřbitově vzniká nové místo posledního odpočinku. Lese vzpomínek už je zasazený, zbývá jen, aby stromy trochu povyrostly. Více informací k tomuto tématu krátce před 17:30. Teď pojďme připomenout historii spojenou s dnešním datem 8. června.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady pondělí 8. června, Medarda. Jinak Medard je jméno germánského původu a vykládá se jako tvrdá moc. Tady je Petr Jungmann.
3: Velký bratr tě sleduje.
2: 77 let už víme, co dokáže velký bratr. Od 8. června 1949 víme, co je zač.
3: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.
2: George Orwell ten den vydal svůj slavný román 1984. Přesně o rok později v roce 1950 si Milada Horáková v inscenovaném procesu vyslechla rozsudek smrti.
4: Zločin velezrady podle paragrafu 1 odstavec 2.
2: S ní byly k trestu smrti oběšením za záškodnické spiknutí proti republice odsouzeni i další.
4: Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti.
2: Před 30 lety v roce 1996 začalo v Londýně památné fotbalové euro.
5: Karel Poborský jde sám! Krásně to skutil 1-0!
2: Naši dokráčeli až do finále, kde je až v prodloužení porazili Němci. Kde jsou ty časy, kdy naše jedenáctka porážela nejlepší týmy světa? Třeba si na to naši fotbalisté vzpomenou. Mistrovství světa začíná tento týden. V pátek vyzvou naši borce Jižní Koreje. Další stanici metra na lince B dostala Praha přesně před 25 lety. V roce 2001 byla otevřena stanice Hvězda 70. a 80. let. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler má dnes 75. Televizní hlasatelka Marie Redková má 70. narozeniny. A já přeju hezké pondělí a úspěšný

0: počasí.
1: Čeká nás příjemný den s letní atmosférou. Nejprve ale pohled do regionu, jak to po ránu vypadá. Začneme na východě, na Jablunkovsku v Horní Lomné. Teď aktuální teplota něco málo přes 8 stupňů Celsia. V Opavě je tepleji, už teď naměříte 11 stupňů. Prognóza na pondělí říká, že v Moravskoslezském kraji bude hezky, jasno nebo polojasno. Během dne na horách přechodně větší oblačnost, ale bez deště. Teploty až 26 stupňů, na horách naměříte do 21.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: To byl Pokáč 5 hodin 23 minut. Popel uložený mezi kořeny mladých bříz a vzpomínková cedulka přímo na kmeni stromu. V Tědlicku roste les vzpomínek, místo pro poslední odpočinek v těsném sepětí s přírodou. Pozůstalí získají klidné místo, kam se mohou v tichu vracet za živými vzpomínkami.
2: No tak určitě tam budu odpočívat já. No syn taky, švagrova.
3: Paní Dagmar žije celý život v Tědlicku. Na hřbitově byla naposledy před několika týdny.
2: No, nebylo to ještě hotové, když jsem tam byla, ale celkem se mi to líbilo.
3: Les vzpomínek vznikl za obřadní síní v rohu hřbitova, říká starosta David Běgun za naše Tědlicko.
4: Les vzpomínek je tady za rohem. Teďko několik roku budeme čekat, až nám ten les pořádně vyroste. Máme tady zasazenou břízu himalajskou plus nějaké verby a nějaké květiny a je to vlastně podobný smysl, jako je třeba rozptylová nebo vsypová loučka, s tím rozdílem, že tady se vlastně ti pozůstali dostanou ještě blíž k té přírodě.
3: Lesem vzpomínek vede zpevněný chodník ve tvaru nedokončeného srdce. Lidé si mohou vybrat konkrétní místo, kde popel umístí. Mohou ho rozptýlit nebo zakopat pod drn trávy.
4: Může si tam potom ta rodina toho pozůstalého nebo těch pozůstalých si může udělat nějakou cedulku, může si to pověsit na ten strom a můžou si vždycky zavzpomínat. Chybí nám tady ještě nějaké lavičky, chybí nám tady osvětlení a chybí nám tady koše.
3: Mobiliář dělníci doplní do 2 týdnů. První smuteční obřady by se tady mohly konat za 2 až 3 roky. Z Tědlicka Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Do zdravotnictví by mohlo příští rok přitéct o 24 miliard korun více ze státního rozpočtu. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Jde o výrazně vyšší částku, než by přinesla běžná zákonná valorizace. Více podrobností uslyšíte ve zprávách v celou. Úřad práce zveřejní aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Podle zatím poslední statistiky za měsíc duben klesl počet lidí bez práce ve všech okresech na necelých 7%. Nové údaje dnes potvrdí, jestli tento trend pokračuje a co na začátku léta ovlivňuje regionální pracovní trh. Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky přes systém DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítávají. Jednotná zkouška se už v tomto kole nekoná. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Havířovské zastupitelstvo dnes bude schvalovat vítězné projekty participativního rozpočtu. Radnice podpoří 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru ve městě celkem za 5 milionů korun. Zastupitelé budou taky hlasovat o finanční pomoci při rekonstrukci azylového domu Armády spásy. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně. Vyžádalo si nejméně jednu oběť. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní policii. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před tsunami. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, na horách přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty mezi 22 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Novojičínsku na silnici 57 u obce Hladké Životice hoří nákladní auto. Provoz je vedený kyvadlově jedním pruhem, počítejte se zdržením. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dnes je pondělí, což znamená, že v dopoledním čase po 11. hodině vám nabídneme náš pravidelný rozhovor s hostem. Kdo dnes bude u mikrofonu, to vám prozradím po písni od Činasky a Václava Neckáře. Pěkné ráno.

Našem dnešním dopoledním hostem bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v divadle, v televizi, ale loňský rok ho donutil zabrzdit. Musel zvládnout zdravotní komplikaci, která se jevila jako fatální pro herecké řemeslo. Dnes je na nové startovní čáře ve zdraví, v práci i v životě a o svém znovu zrození otevřeně bude vyprávět Kateřině Huberové a také vám, pokud nás budete poslouchat 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology. Petr Drobek na lince, pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme v té západní, severozápadní polovině našeho regionu spíš více oblačnosti, většinou skoro zataženo, skoro jasno nebo polojasno je naopak v Beskydech a okolí, tedy v té jihovýchodní polovině našeho kraje. No a teploty jsou nejčastěji od 9 do 13 stupňů, k tomu fouká jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí s datem 8. června, jak bude v průběhu celého dne?
2: Tak bude jasno až polojasno, ale ráno přechodně i skoro zataženo. Tato oblačnost ale se brzy rozpustí. No a odpoledne čekáme zvětšenou oblačnost jenom v oblasti hor. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 17 až 21 a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí přijde následně v noci na úterý a co zítra?
2: V noci už částečně bude přibývat oblačnosti od západu, zpočátku bude polojasno, ale k ránu až oblačno a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude oblačno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti studené fronty, postupně se přidají přeháňky, déšť a místy také bouřky. Teploty ještě vystoupí na 23 až 27 stupňů, ochladí se ještě v dalších dnech. Na horách předpokládáme teploty od 16 do 20 stupňů. No a povane ráno slabý, v průběhu dne potom mírný jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Bude se měnit na severozápadní a bouřka bude přechodně zesilovat.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. Děkujeme za ně a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hostem hudebním v našem dnešním ranním programu teď byl Pavel Bobek. Novinkou v našem vysílání je pořad Osobnosti Česka. Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě i profesi něco dokázaly. Jeho hostem bude dnes v pondělí 8. června herečka Naďa Konvalinková. A my pro vás máme malou ochutnávku.
1: To jsou prostě bulvární média. Bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. Já říkám, ty prodavačce, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání pár minut po 13. hodině. Dnešním hostem Oskara Hesse bude herečka Naďa Konvalinková.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici se aktuálně staví v Havlíčkově Brodě. Obyvatelé centra Ostravy vyberou investice na zvelebení okolí. Počasí dnes bude slunečné s teplotami do 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Platby do zdravotnictví za státní pojištěnce by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jen zhruba o 3 miliardy. Letos stát pošle do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce nebo nezaměstnané 158 miliard korun. Největší všeobecná zdravotní pojišťovna podle mluvčí Viktorie Plívové valorizaci uvítá.
4: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
2: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by 24 miliard byl v případě schválení slušný příspěvek. Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně jej po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu s celkem 28 modulů. Hlavní výhodou je, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětluje technický ředitel firmy Ladislav Jansík.
5: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na opravdu nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady.
2: Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman Martin Beneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil. Do konce června můžou obyvatelé Moravské Ostravy a Přívozu vybírat mezi projekty na oživení veřejného prostoru. 4 konkrétní návrhy se týkají zanedbaných vnitrobloků, zastaralých hřišť anebo obnovení zeleně tam, kde lidem chybí. Podle mluvčí obvodu Michaely Tiché najdou zájemci o hlasování potřebný formulář na radničním webu.
6: Na jaře navrhovatelé podávali nápady, které lokality mohou projít proměnou v rámci obvodu Moab, a teď právě v červnu budou lidé hlasovat, kterou lokalitu chtějí, aby obvod zkrášlil, aby tam vytvořil třeba dětské hřiště nebo nějaké jiné aktivity.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, teď ráno přechodně skoro zataženo a odpoledne jen na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříte do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S omezením provozu stále počítejte na silnici číslo 57 na Novojičínsku. Mezi Kunínem a Hladkými Životicemi hoří nákladní auto a jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Petr Soukup, Tereza Hájková, staráme se o dnešní 8. červnové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, protože máme krátce po 6, tak budeme gratulovat těm, jejichž jméno je dnes v kalendáři a tam je napsáno Medard, což je jméno, které má germánský původ, dá se vyložit jako mocný anebo udatný. U nás je ale známé hlavně díky lidové pranostice, říká se totiž, že prší-li na Medarda, tak máme čekat déšť ještě následujících 40 dní, což se ale letos nestane, protože dnes bude krásný den bez deště. Tak si ho užijeme a Medardům přejeme krásný svátek.

0: Poslouchal jsme švédskou legendu jménem ABBA, The Winner Takes It All, hit, který teď zněl éterem Českého rozhlasu Ostrava. Je 6 hodin 12 minut. Město Frýdek Místek chce stavit další sportovní halu, stála by naproti hokejové haly Polárka. Pod jednou střechou by byla ledová plocha pro hokejisty i bazén se soutěžními parametry. Studie teď prověří, jestli se stavba ekonomicky vyplatí. Téma pro reportáž nabídneme ji krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Spřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena, židle vedle pravé nohy. S nádechem vyrotujeme ramena, pokrčíme kolena, uchopíme židli a obloukem přes hlavu přeneseme vedle k levé noze. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Čeká nás krásný je slunečný den, nejprve ale aktuální pohled do Moravskoslezského regionu. Všude je po ránu jasno a slunečno. Ve Frenštátě pod Radhoštěm teď naměříte 10 stupňů Celsia, v Karviné je ještě o 3 stupně tepleji. A prognóza na pondělí, ta říká, že bude krásně. Čeká nás jasný nebo polojasný den. Během dne může na horách přijít přechodně více oblačnosti, pršet z ní ale nebude. Teploty je 22 až 24. 6 stupňů, na horách naměříte do 21.
2: Naším pondělním hostem bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v jednom kole v divadle i televizi, ale vloni musel zvládnout vážnou zdravotní komplikaci. Dnes je na nové startovní čáře ve zdraví, v práci i v životě. O svém znovuzrození otevřeně povypráví Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hokejové kluziště a bazén pod jednou střechou. Tak vypadají plány Frýdku Místku na novou sportovní halu. Město chce sportoviště postavit naproti hokejové haly Polárka na pozemcích, které nedávno odkoupilo. Nová hala by měla sloužit i pro trénování frýdecko-místeckých hokejistů.
1: Nejmladší svěřenci Pavla Paláta na odpoledním tréninku. Místo bruslí boty, místo puchů tenisáky.
2: Tady se v březnu rozpustí led, protože je horko a finanční a nějaká ta ekonomická náročnost ledování tady by byla hodně náročná. Vemte si, že my třeba týden, dva týdny ročně ztrácíme jenom z toho, že se musí nachladit vlastně celá ta hala.
1: Vysvětluje mi trenér a prezident klubu HC Frýdek Místek Pavel Palát, proč ve městě chybí druhá hokejová plocha, a přidává další důvody.
2: Přípravka 3., 4., 5., 6., 7., 8. extraliga 9., mladší dorost, starší dorost, juniorka. Máme muže B, máme muže A. Teď tady ti všichni chcou svůj let.
1: Pokud si chce někdo pronajmout plochu pro hobby hraní, musí většinou do okolních měst. Podle primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM by se díky druhé ledové ploše uvolnil prostor v Polárce pro další akce.
3: V té hale můžou probíhat další akce, na které jsme byli zvyklí. Můžou tam být finálová utkání nebo čtvrtfinálová, semifinálová utkání míčových sportů.
1: Návrh nové haly počítá s tím, že teplo schlazení ledové plochy by se využilo pro vyhřívání bazénu. Stavba i s technologiemi by ale vyšla na stovky milionů korun. To je částka, kterou by město samo neufinancovalo. Projekt chce mít ale připravený pro případné dotační tituly. Zda by se nová hala ve městě uživila, má zjistit chystaná ekonomická studie. Sportoviště by pak provozovala městská společnost Sportplex.
3: My uvažujeme o tom spojení toho bazénu ledové plochy, tak právě proto, že přináší v budoucnu nějakou ekonomickou úsporu a výhodu, a to spojení s tou Polárkou zase může získat nějaké prostředky městské společnosti právě za pronájem té haly a tak dále.
1: Město se zároveň zavázalo k tomu, že přispěje 100 milionů korun na rekonstrukci krajského bazénu na střední škole řemesel. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Ke zprávě pro vás má Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno až za 2 týdny. Pavel připouští i právní kroky. Krajský soud v Ostravě dnes uzavře případ cestovní agentury Ambiera. Obžalobě čelí Renata Jelínková, která podle státní zástupkyně podvedla 80 klientů. Předseda Senátu na dnešek nařídil závěrečné řeči a poté chce vynést rozsudek. V Těrlicku vzniká nové místo posledního odpočinku. Radnice v areálu hřbitova nechala vysadit les vzpomínek. Umožní tak lidem zakopat anebo rozptýlit popel svých blízkých v těsném sepětí s přírodou. Jména zemřelých budou připomínat zavěšené cedulky na stromech. V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilů, nabíječek anebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů nefungujícího elektra. Dnes je Světový den oceánů. Cílem je jejich oslava a taky zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala OSN před 17 lety. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den například pořádají akce s environmentální výchovou. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, teď ráno přechodně skoro zataženo a odpoledne jen na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty mezi 22 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Ostravy Heřmanic. V ulici Orlovská se srazilo osobní auto s motorkou. Z opatrnosti je místo průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš pravidelný dopolední toulavý magazín Křížem krajem? Kam se v něm dnes podíváme? Na tuto otázku dám odpověď za pár minut. Teď bude zpívat Hana Zagorová. Pěkné ráno.

0: Odbočíte-li u Skalického kostela na Frýdecko-Místecku do kopce směrem na Janovice, tak minete místo v lese, kde údajně měl stávat nějaký hrádek. Pozůstatky jsou dodnes k nalezení. Ovšem, zda to skutečně mohl být třeba strážní hrádek, tak o tom panují pochyby. No a právě na toto místo nás pro více informací dnes v pořadu Křížem krajem zavede Romana Kubicová. Pokud chcete cestovat s námi, tak nás poslouchejte 10 minut po 9. hodině. Teď pro vás mám kapelu Bee Gees a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Telefonáte s ostravskými meteorology. Petr Drobek na lince, pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme v té západní, severozápadní polovině našeho regionu spíš více oblačnosti, většinou skoro zataženo, skoro jasno nebo polojasno je naopak v Beskydech a okolí, tedy v té jihovýchodní polovině našeho kraje. No a teploty jsou nejčastěji od 9 do 13 stupňů, k tomu fouká jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí s datem 8. června, jak bude v průběhu celého dne?
2: Tak bude jasno až polojasno, ale ráno přechodně i skoro zataženo. Tato oblačnost ale se brzy rozpustí. No a odpoledne čekáme zvětšenou oblačnost jenom v oblasti hor. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 17 až 21 a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí přijde následně v noci na úterý a co zítra?
2: V noci už částečně bude přibývat oblačnosti od západu, zpočátku bude polojasno, ale kránu až oblačno a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude oblačno, od západu očekáváme přibývání oblačnosti studené fronty, postupně se přidají přehánky, déšť a místy také bouřky. Teploty ještě vystoupí na 23 až 27 stupňů, ochladí se ještě v dalších dnech. Na horách předpokládáme teploty od 16 do 20 stupňů. No a povane ráno slabý, v průběhu dne potom mírný jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Bude se měnit na severozápadní a bouřka bude přechodně zesilovat.
1: Informace o počasí pro nás měl Petr Drobek. Děkujeme za ně a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6:53 se loučíme s Petrem Kotvaldem. To proto, že vám chceme nabídnout pár pozvánek. Ta první míří do Zemského archivu v Opavě, který je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice. Instituce slaví jubileum a návštěvníky nechá nahlédnout do historie archivnictví. Výstava archiválií mapující uplynulých 125 let k vidění od 9 do 18 hodin. Konají se také speciální komentované prohlídky budovy ve Sněmovní ulici. Začínají v 15 a v 17 hodin. Vstupenky na prohlídky je nutné vyzvednout předem v infocentru. Pečuji o sebe, tak to je název výstavy Na palouku ve Frýdku Místku, což je volně přístupné veřejné prostranství před budovou bývalé záložny v Palackého ulici, přístup je z ulice Hlavní. Tématické karty obsahující motivy týkající se základních témat duševního zdraví tam můžete vidět na výstavě až do konce měsíce června.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+ 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ekonomická studie prověří smysluplnost nové haly ve Frýdku Místku. Velká dopravní omezení čekají ode dneška řidiče v Zašové na Vsetínsku. V Třinci začíná dětská olympiáda, potrvá až do pátku. Počasí dnes bude slunečné a naměříme do 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ekonomická studie prověří, jestli se Frýdku Místku vyplatí nová sportovní hala. Tu chce město postavit naproti hokejové haly Polárka. Sportoviště má kombinovat bazén a ledovou plochu, kterou by využívali i hokejisté pro tréninky. Pokračuje primátor Frýdku Místku Petr Korč z hnutí Naše město FM.
3: Pokud postavíme vedle sebe bazén a zároveň ledovou plochu, tak dokážeme velmi efektivně využívat tu energii, protože bazén potřebuje ohřívat, ledová plocha potřebuje chladit. Takže je to v podstatě s nadsázkou jako je perpetuum mobile, které může fungovat ekonomicky velmi výhodně.
1: V Zašové na Vsetínsku dnes začíná druhá etapa přestavby křižovatky u vjezdu do obce. Hlavní práce se přesouvají k silnici první třídy číslo 35, kde se dělníci pustí do přestavby mostu a řidiče proto čekají velká dopravní omezení.
4: Řidiči se báli nočních uzavírek. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla ale nebudou nutné.
5: Původně plánované noční uzavírky silnice číslo 35 kvůli demolici silničního mostu nakonec nebudou potřeba. Demolice bude probíhat po polovinách a to za kyvadlového provozu.
4: Do Zašové se řidiči dostanou po objízdných trasách, upřesňuje lidovecký starosta Jiří Kubrický.
6: A hlavní příjezd do Zašové bude od Střítežské křižovatky, kde bude jednosměrný provoz jenom pro příjezd a vyjíždět se bude nyní na rekonstruovaném výjezdu z obce.
4: Omezení potrvá do poloviny srpna. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek. Potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek. Z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Třinec pořádá olympiádu pro děti a mládež. Na téměř 1000 dětí ode dneška čekají soutěže ve sportovních, uměleckých i technických soutěžích. Město do programu poprvé zařadilo taky disciplíny pro děti se specifickými potřebami. Cílem olympiády je, aby si školáci vyzkoušeli něco nového, případně objevili svůj talent, říká spolupořadatelka olympiády Lucie Fremrová.
7: Každý může být hrdinou své školy, ať už má talent ve sportu, nebo má talent v umění, případně třeba v technice. Olympiáda je určená pro všechny děti ze základních škol v Třinci, které mají druhý stupeň, a také pro děti se specifickými potřebami ze speciální školy Třinec.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, teď ráno přechodně skoro zataženo. Odpoledne jen na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách mezi 17 a 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor stále v Ostravě Heřmanicích. V ulici Orlovská se vyšetřuje nehoda osobního auta a motorky. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Tereza Hájková a Petr Soukup mají na starosti dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava 4 minuty po 7. Přejeme příjemný a pohodový den a už za pár minut nabídneme kromě muziky také spoustu užitečných informací. Mluvím teď o rubrice Dvakrát měř jednou řeš, kterou připravuje náš kutil tělem i duší Artur Kubica. Dnes vám poradí, jak si doma vyrobit hnojivo z plevele. Tak si na to počkejte.

0: Krátce před půl osmou nabídneme v našem vysílání anketu dnes na téma jídlo, ale než se tak stane, máme tady pár dobrých rad a nápadů od Artura Kubici.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Červen. Tak to je měsíc, kdy užitková zahrada dává první plody. Zrají třešně. Úrodu začínají dávat jahodníky. Pravidelnou sklizeň si můžete dopřát z bylinek. Ty je možné pořád vysazovat. Pokud jste to zanedbali, anebo jste měli strach ze studeného ranního počasí, tak i teď je vhodná doba na zasazení rajčat, paprik anebo lilků. Plodovou zeleninu, která v teplých červnových dnech nasazuje k rychlému růstu, nezapomeňte pravidelně hnojit. Výborné je například domácí hnojivo z kopřiv a dalších plevelů. Necháte je několik dní vyluhovat a pak to scedíte a lejete pod rostliny. U tyčkových odrůd rajčat vyštipujte boční výhony a ta rajčata, co rostou jako divá do výšky, pravidelně vyvazujte. Péči věnujte i okurkám a melounům. Boční výhony zaštipněte 2 až 3 listy za posledním nasazeným plodem. Rostlina bude mít dostatek sil vyživit plody do plné velikosti. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Deštníky a svetry dnes můžete nechat doma, naopak hodit se budou sluneční brýle, čeká nás totiž krásný den. Než se dostaneme k tomu, jak bude, pojďme se podívat na to, jak aktuálně je na severní Moravě a ve Slezsku. Všude svítí slunce a je jasno. Co se teplot týče, ve Frýdku Místku teď naměříte 15 stupňů Celsia, na Bruntálsku na Slezské Hartě teploměr ukazuje 13,5 stupně. Meteoprognóza na pondělí říká, že bude krásně, jasno nebo polojasno. Během dne může v horských oblastech přibýt více oblačnosti, ale pršet z toho nebude. Teploty v nížinách až 26 stupňů, na horách naměříte do 21.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kolářa, Český rozhlas Ostrava, přesný čas 7 hodin a 20 minut. Říká se, že bychom měli jíst proto, abychom žili, a ne žít, abychom jedli. Bez dobrého jídla si ale většina z nás život nedokáže představit. Za jaké kuchaře se považujete a na které třeba své jídlo jste nejvíce pyšní? Tak na to jsme se zeptali v pravidelné anketě Českého rozhlasu Ostrava.
1: Já nejsem moc dobrý kuchař, popravdě moc neumím kořenit.
2: Já si o sobě myslím, že nejsem nejlepší kuchař, ale co potřebuju, to si nějak jako uvařím.
3: Já si myslím, že jsem opravdu hrozný kuchař. Už se mi podařilo spálit mnoho a mnoho pokrmů.
4: No, vynikající kuchař. Já to tvořím tak jako, když tam stojím u teplotny, tak to tvořím. Jo. A všem to chutná.
5: Já vařím všecko. Rajskou a křenovku jsme teďko dělali dneska.
6: Ano, vařit umíme, ale vaříme kvůli dětem jenom asi 3 jídla, protože děti nejraději jí guláš, kuře na paprice a boloňské těstoviny.
7: V tom jsem nikdy nevynikala. Maminka byla výborná. No a teď se snažím kuchařit tak, ať je to zdravé. Hodně vitaminů, ovoce, zeleniny.
8: Troufám si říct, že tak jako provozní, spíš manžel vaří lépe.
9: No, teď už musím být dobrý kuchař, protože jsem vdovec, tak si musím vařit všechno sám. Svíčkovou, stejky.
10: Já mám ráda zeleninová jídla, takové rychlovky.
11: Třeba risotto umím dobrý, si myslím.
12: Spagety s rajčatovou omáčkou, ale určitě to není tak, jak to má být po italsky, ale sní se to dá.
13: Teď jsem začala vařit v Remosce, asi je to daleko lepší jídlo jak z trouby. No teď jsem dělala kuřecí roládu s tím, co lednička dala, a jsem to vyspala, zatočila a bylo to moc dobré.
14: Takový střední. Umím si něco uvařit, že by to byl můj koníček, to není. Placky speciální takové, kde se dává sýr, brambor a šunka. Peče se to taková zbojnická pochoutka, se tomu říkalo.
15: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Ani Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to uslyšíte od Terezy Hájkové.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Úřad práce zveřejní aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Podle zatím poslední statistiky za měsíc duben klesl počet lidí bez práce ve všech okresech na necelých 7%. Nové údaje dnes potvrdí, jestli tento trend pokračuje a co na začátku léta ovlivňuje regionální pracovní trh. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici vzniká v Havlíčkově Brodě. V areálu tamní firmy zaměřené na modulární stavby už teď stojí dvoupodlažní objekt. Na konci července dělníci budovu rozeberou a převezou do Bohumína. Samotná stavba zabere podle jednatele společnosti Romana Strika asi 4 měsíce. Uživatelé sdílených kol v Krnově můžou využívat nové stanice. Město přidalo 4 další stojany. Jde o stanoviště nedaleko synagogy a nebo u Zámeckého náměstí. Další 2 stanice přibyly ve vedlejší obci Brantice. Jak uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová, zájem o sdílená kola ve městě stoupá. Zemětřesení, které zasáhlo jihofilipínský ostrov Mindanao, má nejméně 8 obětí. Informovali o tom tamní úřady. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7,8 stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před tsunami. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, teď po ránu přechodně skoro zataženo. Odpoledne jen na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Vítkovicích v křižovatce ulic 1. máje a pohraniční se srazila 2 osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Do takzvaného lesa vzpomínek v Tědlicku vás v našem vysílání vezmeme už za pár minut. Teď Helena Vondráčková. Neboj.

0: Popel uložený mezi kořeny mladých bříz a vzpomínková cedulka přímo na kmeni stromu. V Těrlicku roste les vzpomínek, místo pro poslední odpočinek v těsném sypětí s přírodou. Pozůstalí získají klidné místo, kam se mohou v tichu vracet za živými vzpomínkami.
1: No tak určitě tam budu odpočívat já. Nosím taky, švagrova.
2: Paní Dagmar žije celý život v Těrlicku. Na hřbitově byla naposledy před několika týdny.
1: No, nebylo to ještě hotové, když jsem tam byla, ale celkem se mi to líbilo.
2: Les vzpomínek vznikl za obřadní síní v rohu hřbitova, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
3: Les vzpomínek je tady za rohem. Teďko několik roku budeme čekat, až nám ten les pořádně vyroste. Máme tady zasazenou břízu himalajskou plus nějaké verby a nějaké květiny a je to vlastně podobný smysl, jako je třeba rozptylová nebo vsypová loučka, s tím rozdílem, že tady se vlastně ti pozůstali dostanou ještě blíž k té přírodě.
2: Lesem vzpomínek vede zpevněný chodník ve tvaru nedokončeného srdce. Lidé si mohou vybrat konkrétní místo, kde popel umístí. Mohou ho rozptýlit nebo zakopat pod drn trávy.
3: Může si tam potom ta rodina toho pozůstalé, nebo těch pozůstalých si může udělat nějakou cedulku, může si to pověsit na ten strom a můžou si vždycky zavzpomínat. Chybí nám tady ještě nějaké lavičky, chybí nám tady osvětlení a chybí nám tady koše.
2: Mobiliář dělníci doplní do 2 týdnů. První smuteční obřady by se tady mohly konat za 2 až 3 roky. Z Těrlicka Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům na lince Marie Glofáková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké je to pondělní ráno v našem regionu.
2: Tak aktuálně je většinou slunečno. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 až 14 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak to vypadá s předpovědí na celý den?
2: Dnes očekáváme, že bude jasno, většinou na horách může být přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia a na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia a vítr bude foukat i nadále jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Od dnešku máme jasno, jaké počasí máme čekat v noci a co zítra v úterý?
2: V noci bude zpočátku oblačnosti málo, ale od západu jí bude poměrně výrazně přibývat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme velkou oblačnost, postupně se odpoledne přidají přehánky, déšť, místy se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia a na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat ráno ještě slabý, v průběhu dne mírný, jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a bude se měnit na severozápadní s tím, že v bouřkách přechodně zesílí.
1: Ještě nám prosím povězte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je 1022 hektopaskalů, relativní vlhkost je většinou kolem 70%.
1: To byly informace o počasí, které nabídla Marie Glofáková. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7:50 Český rozhlas Ostrava opět nabídne pár pozvánek pro ty, kteří si i dnes najdou nějaký volný čas. Kresby Martina Líčky si můžete prohlédnout ve středisku volného času Amos v Českém Těšíně. Obrazy vás zavedou do světa fantazie, snů a detailů na pomezí reality a představivosti. Rodák z Brušperku žije a tvoří v Nižních Lhotách na úpatí Beskyd. Jeho tvorba nese jemný nádech secese a ještě doplním, že středisko s výstavou je otevřeno od 8 do 16 hodin. Městská knihovna Nový Jičín zve na výstavu s názvem Má vlast cestami proměn. K vidění je do konce června v provozních hodinách knihovny. Prezentuje svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná, a to prostřednictvím fotografií a příběhů staveb před rekonstrukcí i po ní. Výstava vznikla ve spolupráci se spolkem Cestami proměn. A ještě jedna pozvánka. V zámeckém klubu v Hlučíně se koná kurz malování s názvem Pohled na moře. Malovat se bude technikou akryl na plátně. Akce začíná ve 4 odpoledne, kapacita je omezená a rezervace je možná v Hlučínské knihovně.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

To byl Vaby Daněk. Co dnes bude projednávat Krajský soud v Ostravě? To vám poví Tereza Hájková ve zprávách, které budou k slyšení za 2,5 minuty.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský soud uzavírá případ cestovní agentury Ambiera s 80 poškozených klientů. Prezident Pavel bude dnes s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. Rýmařov připravuje nové stavební parcely. Počasí bude slunečné a naměříme až 26 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré ráno. Krajský soud v Ostravě dnes uzavře případ cestovní agentury Ambiera. Obžalobě čelí Renata Jelínková, která podle státní zástupkyně podvedla 80 klientů. Předseda senátu na dnešek nařídil závěrečné řeči a poté chce vynést rozsudek.
2: Zájemce o zájezdy připravila Renata Jelínková podle obžaloby bezmála o 6,5 milionu korun. Státní zástupkyně ji podezírá, že přijímala platby, ale žádné služby neobjednala. Obžalovaná jakoukoliv vinu odmítla. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a nebo ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22.6.
3: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
0: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Město Rýmařov upraví pozemky pro stavbu rodinných domů. Celkem 630 nových parcel vznikne nedaleko tamní kaple v Lipkách. Radnice má hotovou územní studii. Podle nezávislé místostarostky Lenky Vavříčkové se začne ještě letos a přípravné práce potrvají 2 roky.
4: Stávající nabídku parcel už máme rozebranou a pořád je poptávka po možnosti stavby rodinných domků. Poptáváme projektanta, který na základě té studie vyprojektuje dopravu, sítě a tak dále. A pak teprve budeme moci se pustit do přípravy, to znamená zasíťování těch parcel a pak je budeme nabízet.
0: Velká Británie, Francie a Německo podpořili návrh ukrajinského prezidenta na přímý dialog mezi Kyjevem a Moskvou. Lídři těchto zemí se včera potkali v Londýně. Volodymyr Zelenský uvedl, že s evropskými politiky jednal o situaci na bojišti, obraně i posílení demokracie. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz mimo jiné prohlásili, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, teď po ránu přechodně skoro zataženo a odpoledne jen na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách mezi 17 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Komplikace stále hlásíte z Ostravy Vítkovic. Dvě osobní auta havarovala v křižovatce ulic 1. máje a pohraniční. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přátelé, víte, kde byste u nás našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpovědi na tyto otázky nabídne další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík dostane slovo hned po písních Petra Muka a Fila Kolince. Já ještě připomenu, že posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Petr Souku, bod mikrofonu, přeje pěkné pondělí.

Býval nám Falkolens 8 hodin 12 minut. Město Frýdek Místek chce stavět další sportovní halu. Stála by naproti hokejové haly Polárka. Pod jednou střechou by byla ledová plocha pro hokejisty, ale také bazén se soutěžními parametry. Studie

0: Teď prověří, jestli se stavba ekonomicky vyplatí, a více informací k tomuto tématu od nás čekejte krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku jako vymalované, všude je jasno a slunečno. Co se teplot týče, v Ostravě teď naměříte 15 stupňů Celsia. V Krnově teď teploměr ukazuje něco málo přes 18 stupňů. Prognóza na pondělí vypadá výborně, čeká nás jasný nebo polojasný den. Více oblačnosti přijde v průběhu dne jen do horských oblastí, ale pršet z toho nebude. Teploty v nížinách až 26 stupňů, na horách naměříte do 21.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
2: Společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Když se snáší déšť,

0: 8 hodin a 20 minut míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Frýdku Místku. Hokejové kluziště a bazén pod jednou střechou. Tak vypadají plány Frýdku Místku na novou sportovní halu. Město chce sportoviště postavit naproti hokejové haly Polárka, a to na pozemcích, které nedávno odkoupilo. Nová hala by měla sloužit i pro trénink frýdecko-místeckých hokejistů.
1: Nejmladší svěřenci Pavla Paláta na odpoledním tréninku. Místo bruslí boty, místo puků tenisáky.
2: Tady se v březnu rozpustí led, protože je horko a finanční a nějaká ta ekonomická náročnost ledování tady by byla hodně náročná. Vemte si, že my třeba týden, dva týdny ročně ztrácíme jenom z toho, že se musí nachladit vlastně celá ta hala.
1: Vysvětluje mi trenér a prezident klubu HC Frýdek Místek Pavel Palát, proč ve městě chybí druhá hokejová plocha, a přidává další důvody.
2: Přípravka 3., 4., 5., 6., 7., 8. extraliga 9., mladší dorost, starší dorost, juniorka. Máme muže B, máme muže A. Teď tady ti všichni chcou svůj let.
1: Pokud si chce někdo pronajmout plochu pro hobby hraní, musí většinou do okolních měst. Podle primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM by se díky druhé ledové ploše uvolnil prostor v Polárce pro další akce.
3: V té hale můžou probíhat další akce, na které jsme byli zvyklí. Můžou tam být finálová utkání nebo čtvrtfinálová, semifinálová utkání míčových sportů.
1: Návrh nové haly počítá s tím, že teplo schlazení ledové plochy by se využilo pro vyhřívání bazénu. Stavba i s technologiemi by ale vyšla na stovky milionů korun. To je částka, kterou by město samo neufinancovalo. Projekt se mít ale připravený pro případné dotační tituly. Zda by se nová hala ve městě uživila, má zjistit chystaná ekonomická studie. Sportoviště by pak provozovala městská společnost Sportplex.
3: My uvažujeme o tom spojení toho bazénu ledové plochy, tak právě proto, že přináší v budoucnu nějakou ekonomickou úsporu a výhodu, a to spojení s tou Polárkou zase může získat nějaké prostředky městské společnosti právě za pronájem té haly a tak dále.
1: Město se zároveň zavázalo k tomu, že přispěje 100 milionů korun na rekonstrukci krajského bazénu na střední škole řemesel. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zpíval nám John Lennon, ale teď už máme pro vás krátké zprávy. U mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. V druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Řidiči musí do Zašové na Vsetínsku nově objížďkou. Hlavní křižovatka u vjezdu do obce je kvůli demolici mostu uzavřená. Auta tak musí jet po objízdné trase. Omezení potrvá do poloviny srpna a dotkne se i autobusů a zásobování. Do konce června můžou obyvatelé Moravské Ostravy a Přívozu vybírat mezi projekty na oživení veřejného prostoru. 4 konkrétní návrhy se týkají zanedbaných vnitrobloků, zastaralých hřišť anebo obnovení zeleně tam, kde lidem chybí. Hlasovací formulář najdou zájemci na radničním webu. V Těrlicku vzniká nové místo posledního odpočinku. Radnice v areálu hřbitova nechala vysadit les vzpomínek. Umožní tak lidem zakopat anebo rozptýlit popel svých blízkých v těsném sepětí s přírodou. Jména zemřelých budou připomínat zavěšené cedulky na stromech. Třinec pořádá olympiádu pro děti a mládež. Na téměř 1000 dětí ode dneška čekají soutěže ve sportovních, uměleckých i technických soutěžích. Město do programu poprvé zařadilo taky disciplíny pro děti se specifickými potřebami. Další podrobnosti uslyšíte přibližně za 10 minut. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, odpoledne na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu stále hlásíte z Ostravy Vítkovic. 2 osobní auta se srazila v křižovatce ulic 1. máje a Pohraniční. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Karel Gott, Hana Hegerová a hned poté návštěva dětské sportovní olympiády v Třinci. Počkejte si na to.

0: Hana Hegerová, Petr Hapka teď. V dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava 8 hodin 40 minut a míříme na Frýdecko Místecko. V Třinci na atletickém stadionu dnes začíná olympiáda dětí a mládeže. Kromě sportovních disciplín se účastníci nově můžou zapojit i do uměleckých nebo technických soutěží. My jsme se telefonicky spojili se spolupořadatelkou olympiády Lucí Fremrovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to teď u vás na stadionu vypadá?
1: Teď se tady zrovna srocuje na 1000 závodníků, kteří se chystají na slavnostní nástup a na tribuny usedá skoro 3000 žáků a studentů z třineckých škol.
0: Mm-hmm. Pojďme tedy konkrétněji k těm disciplínám, které jsou pro děti připraveny.
1: Máme tady sportovní disciplíny, technické disciplíny, umělecké disciplíny a dokonce i disciplíny pro děti se specifickými potřebami tak, aby každý mohl ukázat svůj talent.
0: Jen tak namátkou, co byste třeba zvýraznila?
1: Například tady máme standardní fotbal, volejbal, ale taky třeba spírání, řecko-římský zápas, golf, polifuzní, svařování nebo populární zpěv.
0: Už jsme to zmínili, nejde jen o sport, vy jste olympiádu rozšířili i o umělecké a technické disciplíny. Proč pak?
1: Aby každý mohl ukázat svůj talent, protože ne každý je třeba talentovaný jenom ve sportu, ale Třinec je plný talentů a chceme, aby každé dítě mohlo zazářit a získat body pro svou školu.
0: Tolik tedy je pozvání na Třineckou dětskou olympiádu. Tu pozvánku pro nás měla Lucie Fremrová. My děkujeme a přejeme příjemný den.
1: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: Je přesně 8:45, mrkneme na počasí.
1: Počasí.
0: Ráno na severní Moravě a ve Slezsku je krásné, slunečné, co se teplot týče, srovnáme teď vyšší a nižší polohy. Na vrcholu Lysé hory v Beskydech je teď teplota 11 stupňů Celsia, ve Frýdku Místku teď naměříte 18,5 stupně. No a prognóza na pondělí, ta je velmi příjemná, čeká nás krásný slunečný den. Během dne se na horách může objevit více oblačnosti, ale žádné srážky očekávat nemusíme. Teploty v nížinách až 26 stupňů, na horách naměříte od 17 do 21.
2: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin. Na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Kapela Čenavský a Český rozhlas Ostrava, pokud nás budete poslouchat v dopoledním čase po 11. hodině, dočkáte se pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím dnešním bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v jednom kole v divadle i v televizi, ale loňský rok ho donutil zabrzdit. Musel zvládnout zdravotní komplikaci, která se jevila jako fatální pro herecké řemeslo. Dnes je na nové startovní čáře, jak ve zdraví, tak i v práci a v životě. A o svém znovu zrození otevřeně povypráví Kateřině Huberové. A také vám, pokud budete poslouchat 10 minut po 11. hodině. Tolik tedy je pozvánka k našemu dopolednímu programu. Ještě se zmíním o tom, že už za pár minut hned po zprávách otěže v uvozovkách toho dopoledního vysílání převezme Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. A teď to bude taková klasika z manželského dlouholetého soužití. Po divadle se manželé vracejí domů taxíkem, vystoupí, jdou po schodech nahoru a tu si paní vzpomene na něco a zavolá: Willibalde, nechala jsem v taxíku kabelku s peněženkou. A ty jsi samozřejmě, no to jsem si mohla myslet, zapomněl poznamenat číslo toho auta. Ach, Willibalde, jak mě z tebe zase dnes rozbolela hlava. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Havířovští zastupitelé budou jednat o výsledcích participativního rozpočtu. Zájem o sdílená kola v Rožnově pod Radhoštěm roste. Bude slunečno a naměříme do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Znamená to navýšení za každé dítě, důchodce anebo nezaměstnaného o 333 korun na 2521 korun měsíčně. Pokračuje mluvčí ministerstva Naďa Chatová.
2: Rezervy systému veřejného zdravotního pojištění byly v důsledku snížení platby za státní pojištěnce v roce 2022 a opakovaně deficitních úhradových vyhlášek v minulosti téměř vyčerpány. Navrhované navýšení tak směřuje ke stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a vytváří prostor pro úspory a zvyšování efektivity v následujících letech.
0: Havířovské zastupitelstvo dnes bude schvalovat vítězné projekty participativního rozpočtu. Radnice podpoří 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru ve městě celkem za 5 milionů korun. Zastupitelé budou taky hlasovat o finanční pomoci při rekonstrukci azylového domu armády Spásy.
3: Na programu jednání je také návrh závěrečného účtu Havířova i hospodaření městem zřizovaných příspěvkových organizací za rok 2025. Zasedání zastupitelstva začíná v 15 hodin v kulturním domě Radost. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Opava chystá další část rekonstrukce bývalých dukelských kasáren. Jde o komplex historických budov v přední části areálu. Dvě už začaly stavební firmy kompletně upravovat a další dvě přijdou na řadu později. Někdejší armádní prostory se změní na desítky nájemních bytů. Kompletně hotovo bude za rok a půl. Současně taky vzniká nová podoba okolí, včetně cest a zeleně. Radnice potvrdila, že i kdyby město nezískalo dotace, rekonstrukce dalších dvou budov bude následovat. Obliba sdílených kol v Rožnově pod Radhoštěm rychle roste. Během prvních dvou měsíců provozu lidé uskutečnili více než 5 000 výpůjček. Radnice teď připravuje úpravy stanovišť. Sleduje, kde si lidé kola nejčastěji půjčují a kde je vracejí, říká mluvčí Adela Kousalová.
4: Zůstanou ta nejvytíženější, tedy Masarykovo náměstí a vlakové i autobusové nádraží. Využívané je také stanoviště u krytého bazénu. Naopak méně využívané je stanoviště u vjezdu do areálu Tesly nebo u dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. Jednáme proto s muzeem o jeho přesunu blíže k pokladnám a zvažujeme také o zřízení stanoviště v Hážovicích.
0: Dnes je Světový den oceánů. Má mimo jiné zvýšit povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety a slaví se ve všech jejich členských státech. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den například pořádají akce s environmentální výchovou.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, odpoledne na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty mezi 22 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Takové byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava, to byla Tereza Hájková, ty další vám nabídne v 10 hodin. Jsou téměř 4,5 minuty po 9 a Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a i dnes v pondělí 8. června začneme magazínem Křížem krajem. Na výlet nás vezme tentokrát Romana Kubicová a vezme nás do Skalice u Frýdku Místku. Více prozradíme za malou chvíli, tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Je 9 hodin a 8 minut, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a já tady ve studiu mám moc fajn návštěvu. Přijeli nám tady na návštěvu děti z mateřské, polské mateřské školky v Dolní Lutyni. Tak já je tady vítám, předpokládám, že to do budoucna budou posluchači našeho polského vysílání. No za malou chvíli už tady bude magazín Křížem krajem. Tentokrát nás dnešní výlet zavede do Skalice u Frýdku Místku. Zasvětíme pátrání po nejstarších stavbách, kde mohl stát panský dvorec nebo kde nějaké opidum. A proč se sedlák skrze děveččin omyl nakonec nepřihlásil k Němcům? Tak i to vám prozradí Romana Kubicová za malou chvíli v magazínu Křížem krajem.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná magazín Křížem krajem a míříme do Skalice. Odbočíte-li u skalického kostela do kopce směrem na Janovice, minete místo v lese, kde údajně měl stávat nějaký hrádek. Pozůstatky jsou dodnes k nalezení, ovšem zda to skutečně mohl být třeba strážní hrádek, o tom panují pochyby. Ostatně toto ozřejmil redaktorce Romaně Kubicové i místní patriot a znalec Lašska Zdeněk Vilém Krulikovský.
2: Tady sedíme, za náma je takzvaná strážnice. To byl strážní vrch, kde údajně byla, to nebyl žádný hrad nebo něco, ale spíš taková nějaká strážní hláska. Na Skalické hůrce vrchu zvaném Strážnice stávala údajně hláska věž Strážnice s přilehlou tvrzí, to čtu teď, jo, kde vartovali zmínění strážci panství. No, tam je takový, když půjdete dali doleva na Janovice, tak po levé ruce, tak poníž je taková díra a zbytky. To nebyla tvrz, to byl spíš dvorec, už 16. století, panský dvorec. A toto byla spíš hláska, ale tady, jak jsou ty vrchy, tak tam je ta zajímavost, jednak je tam skalická lípa, strom památný, jako už tam stojí 100 let. Tam je ten útvar takový, který víc připomíná, že tam mohlo být nějaké hradiště nebo podobně. Mi to dokonce, já jsem dost se zabýval Kelty, tak mi to připadá jako opidum. A měl jsem tady před 20 lety kamaráda, psychotronika Jana Zpěváčka, významný to člověk, už jsem zemřel bohužel, který se na to díval a potvrdil mi, že přesvědčen, on pracoval u archeologů na vykopávkách Keltů na jižních Čechách. A říkal, potvrdil mi moji domněnku, to, co říká i místní mnozí pamětníci, že tam bylo něco stávalo a že to opravdu vypadá, ty valy a tak, že tam bylo hradiště, nějaké opidum, protože opida byly daleko větší než ty hrádky pak středověké. To je tam velice zajímavé. Jako tam.
3: A nějaké vykopávky se tam nepodnikaly?
2: Nevím, možná, že někdo tam kopal, chtěl nějaké zlato najít, nevím, jako, nic se o tom nepíše takhle nějak, ale i paní učitelka ve škole, když byla tady dcerka malá, říkala tento názor, její manžel dělal muzeum místním a že je tež přesvědčen, že tam bylo, tady to byla jenom hláska, ale že nějaké starší hradiště a podobně, taky bylo nad tou řekou, nad Morávkou, že to mělo logiku. Tady byla celá série, přednořit od Ostravy až k horám hrádku, které střežili tady ty stezky a kolem vody. Tam od Vrátimov, Páskov, Fridecký hrad, že? A tady dále prostě tím směrem. Takže to bylo vždycky nad vodou, tak na těch útesech, nebylo to půl kilometru bokem. Jo. Dvorec tam byl, ale později, daleko později.
3: No, já se vůbec nedivím, takové strategické místo. Tady jsou totiž nádherné kopce. Když přijíždíte od Frýdku, vždycky jsem obdivovala ty holé kopce, že to vypadá úplně malebně. A takže, když si někdo vyhlídne místo nad řekou, no úžasné teda.
2: Jo. No to, taky Skalice, když vznikala někdy tam v 13. století, tak tam je jedna zajímavá věc, že tady byly různé ty najezdy, že Tatáři, všechno a to. A jedna paní říkala takovou teorii, možná, že to bylo tím, že oni tady se schovali do toho údolí, jako, a proto přežili a nikdo o nich nevěděl. Tady byl jen potok, taky malý potok Skaličník, u kterého bydlím, ale ten pramení tady pod kostelem, ale jinak řeka byla tam. Tam cesty byly jinde, jo, takže lidi se tady zašili a měli takové bezpečné místo na světě.
1: Konstatuje Zdeněk Vilém Krulikovský. Ostatně Skalice je dodnes takovou pokojnou a bezpečnou oázou nejen pro lidi, kteří zde bydlí. Po písničce už nás čeká slíbený příběh o tom, proč se místní sedlák nakonec nestal Němcem.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem, my se teď vracíme zpátky do Skalice. Už před písničkou jsme pátrali s Lašským králem Zdeňkem Vilémem Krulikovským a redaktorkou Romanou Kubicovou po nejstarších stavbách, ale slíbili jsme i jeden příběh, tak pojďme na to.
3: A ke zmiňované skalické lípě, která už bude mít víc než 100 let a je tady vlastně za kopcem, my ji teď úplně dobře nevidíme, museli bychom se tam projít, tak se váže docela zajímavý příběh.
4: Ano, Skalická lípka je kulturně a světově významné místo opředena mnoha starými pověstmi. Nachází se na místě Skalické hůrky zvaném Vrchy, o kterých jsem mluvil, že tam možná bylo opidum, nedaleko dnešního vysíláče. Roku 1869 zasadil skalický kaplan Antonín Poledník lípu. Od začátku 19. století se na Skalické hůrce pořádala velká vlastenecká národní shromáždění. A jedno takové shromáždění tam uspořádali Němci. Tady byla malá nějaká skupina Němců a oni chtěli se jako přihlásit tak nějak k slezským Němcům. Slezané tam od Těšína, těšínští Němci, sem přitáhli s velkým průvodem s vlajkama od Těšína. No a ten dotyčný místní nějaký sedlák, který se chtěl dát k Němcům, poslal děvečku do Sjadňova pro prapor. A ona tam přišla a ten, kdo to prodával a šil, tak říká, jaký prapor? A ona říkala, náš. A on jí dal český, vlastenecký, krásný bílý prapor za lvem zřejmě. No tak oni ho tady vyvěsili, nic netuše, no a Němci přicházeli s fanglema od Těšína, viděli, jak vyvěšují český prapor, tak se urazili a odešli zpátky k Těšínu a tím Skalice zůstala navždy česká.
3: Takže děkujem tímto bezejmenné děvečce, která to tak krásně popletla. Nevíte, jak skončila?
4: To nevím.
3: Věřme, že se na ní sedlák nerozlobil tu za přísně.
4: To už se dál nepovídá, jak to dopadlo. Možná, že byl nakonec rád, že zůstal Čechem. On to asi přímo Němec nebyl.
3: Když už jsme u těch zajímavostí, co tady navštívit, tak už jste zmiňoval, že Skalice má vlastní muzeum, takže s čím se tam návštěvník může seznámit?
4: Tak jsou tam lidové památky, písemnosti různé, které tady vlastně něco i možná z pozůstalosti právě toho pana Mikoláše. Hlavně takové ty lidové a tak, a stojí to za to navštívit. Není to velký, člověk to zmakne celkem rychle. Je tam i moje kniha Laško. V Raškovicích je taky památník, ale přímo Lašskou izbu založil Mikoláš tady pod kopcem.
3: A jak už víme, tak už ta dřevěnka není, kde žil.
4: Není.
3: Je tady vůbec nějaká ještě autentická dřevěnka z těch nejstarších dob?
4: Jsem tam nějaká, se tady objeví, ale nejzajímavější dřevěnka je, když pojedete dál na Raškovice, tak po pravé straně už v katastru Raškovic je přímo u cesty taková černohnědá roubenka, dřevěnka, dřevěnice, jak my říkáme, a ta je víc jak 300 let stará. Údajně tam schovával zbojník Ondráš lup.
3: Dodává Lašský král a skalický patriot Zdeňa Viluš první. Ze Skalice Romana Kubicová, Český rozhlas. Tak.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A magazín Křížem krajem v našem vysílání bude samozřejmě i zítra. Tentokrát se nás ujme Petra Štrimplová. Ten úterní magazín Křížem krajem nás totiž zavede na Vítkovický hřbitov v Ostravě. Nedávno v místě totiž radnice nechala opravit omšelý sokolský památník, který je svázaný s jedním tragickým příběhem. Pro sokolskou obec nesl ovšem před stoletím velkou symboliku. Tak tedy zítra Křížem krajem z Vítkovické hřbitova po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Jsou 4 minuty po 9:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pokud si zrovna chcete uvařit kávu, tak ještě chvíli vydržte. Jarka Dokoupilová vám totiž poradí dost neobvyklých tipů na to, jak si kávu můžete jednoduše dochutit. Třeba pomerančovou kůrou nebo špetkou soli, no tak na to si teda počkám. Babské rady tady budou za malou chvíli. Ještě předtím Olympik.

0: České rady.
1: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 9 hodin 42 minut, tohle je dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Skoro 40 let starý dokument a přesto ho i v dnešní době zneužívají dezinformátoři. V řetězovém e-mailu, který znovu koluje po internetu, obvinují známé disidenty ze spolupráce s STB. Jak to je ve skutečnosti, tak to na to za chvíli odpoví naše rozhlasová ověřovna. Tentokrát s Martinem Knitlem. Za malou chvíli.

0: 9 hodin 46 minut, tohle byl Ricky Martin v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Co se dozvěděli, tak to nám do studia přišel říct Martin Knitel. Martine, vítej, dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Přibliž nám prosím začátek, o jaký falešný seznam vlastně jde.
1: Je na něm celkem 13 známých osobností, často disidenti, například bývalý politik Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, herec Zdeněk Svěrák nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vedle jejich jmen jsou uvedená jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Tento falešný list se šíří v e-mailech jako příloha. Vedle falešného seznamu je na listu naskenovaný ještě pravý dobový dokument, vysvětluje historik Prokop Tomek.
2: Je to spojení dvou věcí. Fotokopii toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
1: Dobový dokument je pokyn federálního ministra vnitra o výjimutí určitých svazků z evidence STB. To nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, členů vlády a podobně. Konkrétní jména ale součástí pokynu nikdy nebyla. Nicméně ani zmíněná údajná krycí jména nejsou úplně vymyšlená. Nejde ale o přezdívky tajných spolupracovníků STB, jak tvrdí falešný seznam, pokračuje Turek. Tomek.
2: Ta krycí jména taky v drtivé většině odpovídají, ale odpovídají svazkům, které na ty osoby byly vedeny jako na osoby sledované.
1: Třeba u Václava Havla se tak na falešném seznamu objevuje krycí jméno Profous, u Petra Pitharta krycí jméno Hrabě a například u Šimona Pánka krycí jméno Texas.
0: No a co na tento řetězový e-mail říkají ti, kterých se to přímo týká?
1: Naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský anebo kněz Tomáš Halík.
3: Já jsem nikdy nebyl ani nejmenším spolupracovníkem STB, naopak, když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská a byl jsem různým způsobem perzekvován.
1: Podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i přezdívka Texas. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl. Dodal, že lidé by si měli v dnešní době dávat pozor, aby se nestali oběťmi dezinformací. Dnes je podle něj totiž možné vytvořit podvrh čehokoliv.
0: No a proč dezinformátoři tedy útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Cílem této dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak spojení s odporem vůči totalitnímu režimu nebo přímo s disentem, vysvětluje odborník na dezinformace Bohumil Kartous.
4: Ta snaha je vykreslit je jako lidi, kteří s tím režimem nějak jako vědomě a ještě k tomu jako zjištně spolupracovali, a čímž vlastně stavíte pro toho adresáta takovou osobu do stejné pozice jako některé jiné lidi, kteří vědomě a skutečně spolupracovali třeba s komunistickým režimem.
1: Dodám ještě, že nejde o nový řetězový e-mail, ta po internetu koloval už dřív. Celý díl nejnovější Ověřovny najdete na serveru iRozhlas.cz.
0: To byl přímo z ostravského studia Českého rozhlasu živě Martin Knitel. Díky moc a hezké dopoledne.
1: Pěkný den.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, už za hodinu začíná zasedání české vlády. Zúčastní se ho i prezident Petr Pavel. Podrobnosti ve zprávách v 10.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Blíží se 10. hodina, do studia Českého rozhlasu v Ostravě už přišla i Tereza Hájková. Za okamžik jsou tady zprávy.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok více lidí, rozhodl o tom Nejvyšší soud. Ve Valašském Meziříčí připravují stavbu parkovacího domu u náměstí. V Třinci začíná dětská olympiáda, potrvá až do pátku. Počasí bude slunečné a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Více lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života, anebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života anebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Už za hodinu začíná zasedání vlády. Zúčastní se ho i prezident Petr Pavel, který chce s ministry mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře anebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
5: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
3: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil. Ve Valašském Meziříčí pokračují přípravy na výstavbu nového parkovacího domu v centru města. Radnice už má architektonickou studii a zároveň připravuje opravy okolních ulic Komenského, Pospíšilovy, Poláškovy a prostoru u pošty. Aby rekonstrukce na sebe dopravně navazovaly, nechává si město podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO zpracovat samostatnou dopravní studii.
6: Řeší možnost vybudování nového kruhového objezdu právě v těsném sousedství parkovací domu. Varianty jsou tři, ten kruhový objezd by mohl být jak na ulici Králova, tak u pošty, anebo třetí místo se nabízí u stanoviště MHD na ulici Sokolská.
3: Třinec pořádá olympiádu pro děti a mládež. Na téměř 1000 dětí ode dneška čekají soutěže ve sportovních, uměleckých i technických soutěžích. Město do programu poprvé zařadilo taky disciplíny pro děti se specifickými potřebami. Cílem olympiády je, aby si školáci vyzkoušeli něco nového, případně objevili svůj talent, říká spolupořadatelka olympiády Lucie Fremrová.
7: Každý může být hrdinou své školy, ať už má talent ve sportu, nebo má talent v umění, případně třeba v technice. Olympiáda je určená pro všechny děti ze základních škol v Třinci, které mají druhý stupeň, a také pro děti se specifickými potřebami ze speciální školy Třinec.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, odpoledne na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Frýdku Místku v ulici Panské Nové Dvory se srazila dvě osobní auta, s opatrností je místo průjezdné. A pozor dejte taky na dálnici D1, na 349. kilometru za Klimkovicemi ve směru na Bohumín stojí porouchané nákladní auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou 4 minuty po 10. hodině, to byla Tereza Hájková a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je pondělí 8. června a i na tento den jsem si pro vás připravil jednu ze záludných otázek moravskoslezského rozhlasového kvízu. Chcete-li tedy vyhrát balíček Českého rozhlasu Ostrava s praktickými věcmi, tak neváhejte a zkuste se dovolat. Moravskoslezský rozhlasový kvíz tady bude za malou chvíli, ještě předtím ale zaspívá Petr Spálený a taky třeba kapela Elán. Tak tedy krásné dobré dopoledne všem, kteří poslouchají Český rozhlas Ostrava, přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady je Pavel z Třinecka.
1: A já vás zdravím, Pavle. Tak jo, tak jste připravený vyhrát nebo zúčastnit se? Jdeme na to.
2: Vždy připraven.
1: Dobře, tak dobře poslouchejte. Otázka dnešního dne zní takto. V roce 1996 papež Jan Pavel II. Vyčlenil z olomoucké arcidiecéze slezské a severomoravské farnosti a založil na daném území ostravsko-opavskou diecézi. Za sídelní město nového biskupství byla zvolena Ostrava. Zdejší bazilika Božského spasitele se stala katedrálou.

0: a Opavský kostel na Nebevzetí Panny Marie byl povýšen na konkatedrálu. Víte, jak se jmenoval historicky první biskup Ostravsko-Opavský?
1: To jako napověda není žádná, jo?
0: Napovědu vám dám, samozřejmě, chvilku trpělivosti, jdeme na to. Za A byl to monsignor Josef Antonín Lichtenstein, za B monsignor Karel Václav Kinský, anebo za C monsignor František Václav Lobkovic.
1: Tak ten třetí.
0: A je to přesně tak, jak to říkáte. Dáme si k tomu ještě fanfáru. Máte naprostou pravdu, prvním biskupem Ostravsko-Opavským byl František Václav Lobkovic a vyhráváte, takže vám blahopřeju a prosím, zůstaňte ještě chvíli na telefonu.
1: Děkuji.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pondělním hostem bude herec Jiří Sedláček. Mnoho let byl v jednom kole v divadle i televizi, ale v loni musel zvládnout vážnou zdravotní komplikaci. Dnes je na nové startovní čáře ve zdraví, v práci i v životě. O svém znovu zrození otevřeně povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin 23 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Muzikál her v podání ochotnického spolku, výstava obrazů či setkání čtenářů. Už za malou chvíli vám na vlnách Českého rozhlasu Ostrava dáme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Kdybyste náhodou neměli žádné plány na dnešní odpoledne, tak my vás budeme třeba inspirovat.

0: Je 10 hodin 27 minut, ladíte Český rozhlas Ostrava. V čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně se koná pravidelné klubové setkání milovníků literatury v polském jazyce. Setkání v Avionu u hraničního mostu nad řekou Olzou začíná v Těšíně v 17 hodin. Pino Café a bar v Novém Jičíně pak zve na výstavu obrazů Petry Švarcer s názvem Nekonečné zrcadlení. K vidění bude až do 24. června. V Pino Café a baru v Novém Jičíně je ale otevřeno od 8 do 19 každý den. Muzikál Her v podání Brušperského ochotnického spolku Šperk, tak to už je pozvánka do Štramberka. Představení se hraje anglicko-česky a koná se v kulturním domě na náměstí. Začíná o 6:30 večer. Divadelníky bude doprovázet pěvecká skupina Čarospěv, no a výtěžek z tohoto představení a z dobrovolného vstupného poputuje na projekt Ukulele pro dětské domovy. Pakliže vám to nestačí, koukněte i na náš rozhlasový web ostrava.rozhlas.cz. Tam totiž těch pozvánek najdete celou řadu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: V jeden den získají stavební povolení a druhý den může být stavba hotová. Bohumínská radnice si objednala administrativní budovu pro nemocnici u firmy z Vysočiny. Objekt už je skoro hotový, jen je o 250 kilometrů jinde. Více se dozvíte za malou chvíli v naší rozhlasové reportáži.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Stavební povolení na novou administrativní budovu Bohumínské nemocnice ještě není. Stavba už je ale skoro hotová. Nejde o obcházení zákona. Budova stojí zatím totiž zhruba 250 kilometrů od Bohumína. Město si zakázku objednalo u havlíčsko-brodské firmy zaměřené na modulární stavby. Objekt postaví, poté rozloží a do Bohumína za necelé 2 měsíce odveze a na místě dá opět dohromady.
1: Tady vlastně rozsahem úplně stejný jako to spodní patro.
2: A tohle budou kanceláře, tedy předpokládám.
1: Tady by měl být kanceláře, ano.
2: Provází mě obchodní ředitel společnosti H3 Ateliér Jan Knotek ve druhém patře administrativní budovy Bohumínské nemocnice. Z okna se díváme na vznikající objekt pro pražskou školu. Nacházíme se přitom ale v areálu firmy v Havlíčkově Brodě. Do Bohumína budova teprve odcestuje.
3: V současné chvíli jsme ve fázi jednak stavby tady, a jednak i vlastně dokončení prováděcí dokumentace a myslím si, že někdy v půlce června by mělo být vydáno stavební povolení.
2: Vysvětluje technický ředitel Ladislav Jansík s tím, že hotovou budovu v Havlíčkově Brodě na konci července rozloží a po jednotlivých modulech do Bohumína převezou. 28 modulů poveze 28 aut, vysvětluje jednatel H3 Ateliéru Roman Strik.
4: Každoprovodem, to je opravdu jako vybraná trasa, hlídaná trasa, povolení, podání si domů.
1: Tamhle jsme ještě České dráhy, ale tam se bohužel kvůli trakčnímu vedení nedostane výšku.
2: Dodává Jan Knotek, že doprava po železnici v tomto případě není možná. Modulární stavba znamená v tomto případě hlavně úsporu času. Místo, aby se začalo stavět až po získání stavebního povolení, bude v době jeho vydání objekt už v podstatě hotový.
4: Ten investor se musí najmout stavebního dozora, musí se oplotit staveniště, musí ho nějakým způsobem udržovat, musí se o něj starat. A 2 roky třeba v tomto případě odhaduju, že kdyby se stavilo standardní metodikou, tak on tam 2 roky vyvíjí nějakou činnost. Tady v tom případě on dozora má také, ale chodí mu k nám jednou do měsíce. Už jsme měli i projekt, který jsme jeden den získali stavební povolení a druhý den jsme ho odváželi tomu zákazníkovi.
2: Vysvětluje Roman Strik, že ve finální fázi samozřejmě bude v Bohumíně přítomný dozor jako u klasické stavby, ale složení budovy z modulů potrvá na místě zhruba měsíc. A následně už se do ní může ředitelství nemocnice přestěhovat. Ani samotná stavba v Havlíčkově Brodě ale nezabere moc času.
4: De facto stavbu, která má 600 metrů čtverečních, jsou v tom kanceláře, datové sítě, tepelná čerpadla, vzduchotechniky, tak my postavíme tady za 4 měsíce.
2: Budovu totiž začali tady v areálu na Strojírenské ulici stavět letos v dubnu. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 10 hodin a 47 minut, no a v playlistu před náma už je i Vojtěch Šňupárek a Píseň v krajině. A to mi nedá, abych vás nepozval na jeho koncert, který se bude konat 23. června u nás ve studiu S1. Vojta Šňupárek se svým bandem totiž míří k nám do Českého rozhlasu v Ostravě. Známý ostravský kytarista a muzikant tak chystá své druhé soulové album a na koncertě u nás v rozhlasové S1 nabídne vedle osvědčených hitů i některé z novinkových skladeb. Teď vám ho pustíme a hned potom tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš. Takže po Vojtovi Šňupárkovi tady bude Artur Kubica. Nezapomeňte, koncert je 23. června.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Červen. Tak to je měsíc, kdy užitková zahrada dává první plody. Zrají třešně. Úrodu začínají dávat jahodníky. Pravidelnou sklizenci můžete dopřát z bylinek. Ty je možné pořád vysazovat, pokud jste to zanedbali, anebo jste měli strach ze studeného ranního počasí. Tak i teď je vhodná doba na zasazení rajčat, paprik anebo lilků. Plodovou zeleninu, která v teplých červnových dnech nasazuje k rychlému růstu, nezapomeňte pravidelně hnojit. Výborné je například domácí hnojivo z kopřiv a dalších plevelů. Necháte je několik dní vyluhovat a pak to scedíte a lejete pod rostliny. U tyčkových odrůd rajčat vyštipujte boční výhony a ta rajčata, co rostou jako divá do výšky, pravidelně vyvazujte. Péči věnujte i okurkám a melounům, boční výhony zaštipněte 2 až 3 listy za posledním nasazeným plodem, rostlina bude mít dostatek sil vyživit plody do plné velikosti. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Za 3 minuty bude 11 hodin, za 3 minuty vám nabídneme další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. No a po nich se už můžete těšit na dnešního hosta.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Petr Kramný potřetí požádal Krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. Ekonomická studie prověří smysluplnost nové haly ve Frýdku Místku. Obyvatelé centra Ostravy vyberou investice na zvelebení okolí. Počasí dnes bude slunečné s teplotami do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Petr Kramný, který si ve vězení odpikává 28-letý trest za vraždu manželky a dcery, požádal potřetí Krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. Dnes to potvrdil mluvčí soudu Igor Krajdl. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka stáhli. Druhé Krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Kramný podle obžaloby a pravomocného rozsudku zavraždil v roce 2013 v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Odsouzený byl v roce 2016 na základě nepřímých důkazů. Vinu od počátku popírá. Platby do zdravotnictví za státní pojištěnce by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví dnes na zasedání vlády. Automatická valorizace podle platných zákonů by částku zvedla jen zhruba o 3 miliardy. Letos stát pošle do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce anebo nezaměstnané 158 miliard korun. Největší všeobecná zdravotní pojišťovna podle mluvčí Viktorie Plívové valorizaci uvítá.
3: Dojde ke stabilizaci systému, který byl rozkolísaný mimo jiné letošní úhradovou vyhláškou. Ta pojišťovny zavázala k vysokým výdajům a vedla k jejich dalšímu zadlužení. Zároveň je to ale velký závazek k hledání úspor uvnitř systému.
1: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady by 24 miliard byl v případě schválení slušný příspěvek. Ekonomická studie prověří, jestli se Frýdku Místku vyplatí nová sportovní hala. Tu chce město postavit naproti hokejové haly Polárka. Sportoviště má kombinovat bazén a ledovou plochu, kterou by využívali i hokejisté pro tréninky. Pokračuje primátor Frýdku Místku Petr Korč z Hnutí naše město FM.
4: Pokud postavíme vedle sebe bazén a zároveň ledovou plochu, tak dokážeme velmi efektivně využívat tu energii, protože bazén potřebuje ohřívat, ledová plocha potřebuje chladit, takže je to v podstatě s nadsázkou, jako je perpetuum mobile, které může fungovat ekonomicky velmi výhodně.
1: Do konce června můžou obyvatelé Moravské Ostravy a Přívozu vybírat mezi projekty na oživení veřejného prostoru. Čtyři konkrétní návrhy se týkají zanedbaných vnitrobloků, zastaralých hřišť anebo obnovení zeleně tam, kde lidem chybí. Podle mluvčí obvodu Michaely Tiché najdou zájemci o hlasování potřebný formulář na radničním webu.
5: Na jaře navrhovatelé podávali nápady, které lokality mohou projít proměnou v rámci obvodu Moab, a teď právě v červnu budou lidé hlasovat, kterou lokalitu chtějí, aby obvod zkrášlil, aby tam vytvořil třeba dětské hřiště nebo nějaké jiné aktivity.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, odpoledne na horách zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách mezi 17 a 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně v ulici Ostravská probíhá cvičení složek integrovaného záchranného systému. Počítejte tam se zdržením. A nehodu hlásíte z Brušperku. Dvě osobní auta havarovala v ulici k Pastevníku. Dejte pozor. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprávami v 11 hodin se pro dnešek od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě rozloučila Tereza Hájková. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. 4,5 minuty po 11. a je pondělí a to nemůže znamenat nic jiného, že tady bude za malou chvíli host Českého rozhlasu Ostrava. Koho si tentokrát Kateřina Huberová pozvala, to vám prozradím za malou chvíli. Hezké dopoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

Rozhlasu Ostrava už po další písničce se setkáme s hercem, hudebníkem a scénáristou Jiřím Sedláčkem. Překvapivě nebude ani tak řeč o tvorbě, ale o jeho příběhu. Na rok jej zastavila diagnóza, která pro herce mohla znamenat klidně i konec kariéry, zejména v divadle. Jiří v ní ale našel nový začátek. Velmi otevřený hovor o způsobu života, který k tomu přispěl, o strachu, odhodlání, humoru a novém životě s ním natočila Kateřina Huberová a vy ho uslyšíte za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová a nejsem sama. Zdravím vás spolu s mým dnešním hostem, kterého můžu klidně představit velmi jednoduše, když řeknu herec, hudebník, scénárista, mnoho v jednom, Jiří Sedláček. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No, kdybych se s tebou chtěla bavit jenom takhle o tom kumštu, my tady totiž už teďka asi 15 minut sjíždíme hudbu a povídáme si velmi intenzivně o muzice, protože to je jedna z tvých, jak to říct, jako silných stránek, ale my se vlastně můžeme bavit taky o tom, když život přinese něco, co je pěkný kotrmelec, tak jak to může otočit životem, a to jsou všechno věci, které se ti teď dějou.
2: No to je pravda, no.
1: Hele, kde začít tvůj příběh novodobých dějin?
2: Tak novodobé dějiny začaly asi minulý rok, kdy mě život štíp, asi mi chtěl něco naznačit a

0: protože jsem to hned nepochopil, tak gradoval a gradoval. To znamená, že nejprve jsem měl zlomené rameno.
1: To zůstane, jak?
0: Ano, to jsem jaksi v určitém opojení po premiéře upadl z rattanového křesla v předsíni. Potom jsem měl docela silné dužby. Pořád jsem se strašně dusil. Skončil jsem v nemocnici na infuzích. Do dneška nevím, co se to dělo, ale myslím si, že to pořád bylo v rámci toho, že život mi ukazoval, že musím něco změnit. Potom v rámci toho, že jsem pil 2 sedmičky každý večer, protože jsem si dělal nebe na zemi. Mm-hmm. Velmi mi to vyhovovalo, samozřejmě drahá vína, že? No a potom teda přišlo to nejvážnější a sice já jsem další dobu měl problém s nohama, protože jsem cukrovkář. Strašně mi natékaly nohy. Je pravda, že jsem to hlásívával lékařům, ke kterým chodívám různým, a nikdo to jako v podstatě nechtěl vidět. Na druhou stranu jsem se za to velmi styděl. Měl jsem mi hodně nateklé už, ale moc. Skoro boty jsem neobul. Netušil jsem, že se mi tam dostal docela silný zánět. Takže spojení s tím diabetem, ten silný zánět, skončil jsem nakonec v nemocnici a najednou rentgen něco ukázal, přišel za mnou primář a řekl, no, musíme vám amputovat palec pravé nohy. No tak to jsem se úplně zhroutil z toho. Teď se s tím musí člověk psychicky vyrovnat. Mm-hmm. To je jedna z věcí, která třeba si myslím, že tam občas chybí na té chirurgii. Nějaký člověk, který by měl na starosti psychický stav těch pacientů třeba před amputacema a nebo nějaká místnost, kde se může člověk vyřvat. No a pak přijde krásná mladá sestřička s papírem, s nadpisem souhlas s amputací. Teď to čtete, třesou se vám ruce. Zjistíte, že když by zjistili na operačním stole, že je to vážnější, tak budou prostě pokračovat, dokud, já nevím, zůstane vám jenom hlava v láku. Tak to člověk podepíše. No a pak samozřejmě jsem si říkal, tak pokud mi na tom život chce něco ukázat, tak v tom případě já nechci celkovou anestezii, ani jsem nechtěl do míchy, ale nechal jsem si jenom lokální. To znamená, že jsem byl plně přivědomý. Slyšíte ty zvuky? Do toho samozřejmě naštěstí, protože mě znali z divadla, tak se mnou žertovali, odváděli trošku moji pozornost. Anesteziolog odvedl vynikající práci, že mě pořád zaměstnával mysl. Nicméně ty zvuky a ty vůně jsem jako cítil. Já to zkrátím, pak jste na tom pokoji, druhý den přijde sestra, sundávám ten obvaz. Teď na to koukáte, na to si musím zvyknout.
1: Takhle vypadá moje noha.
0: Takhle vypadá moje noha. To byla noha číslo 1, pak přišla noha číslo 2, protože to samozřejmě pokračovalo. Zkrátka nemám palce na obou nohách, no ale naučil jsem se chodit, trošičku na to občas koukali, protože mě učili samozřejmě chodit s berlema. Sestra hlavně říkala, no tak vy jste v tom třetím poschodí bez výtahu, to se musíte přestěhovat, to už nedáte ty schody. Já se na ně těším. Jo, takže chodím už teď bez hole. No ale samozřejmě začalo mi docházet spousta věcí, musel jsem změnit svoji životosprávu, skončil jsem vlastně jako s alkoholem, přestal jsem jíst sladké věci, takže se vyhýbám co pokud možno cukru, což mělo za následek, že jsem zhubl 20 kilo a nemusím si píchat inzulin, jo, mám kompenzovanou cukrovku.
1: Takže no, najednou se restartuju.
0: A najednou se restartuju se. Teď úplně zase úplná novinka v podstatě je, že jsme se rozešli s manželkou, což bylo pro mě docela šokující, protože to bylo po 36 letech, takže to bylo jako docela taky šok, ale je pravda, že i díky tomu mi došla spousta věcí, jo, které jsem naprosto nevnímal, nechápal. Teďkon, ale musím říct zase, že mám přítelkyni, která je o 15 let mladší. A má mě moc ráda, já ji mám taky rád, tak já myslím, že snad teď už budeme zkoušet zase nový život. Ona taky měla nějaké staré vztahy.
1: Teď to všechno vlastně
0: vychrl jsem úplně to úplně, všechno. Ano.
1: Vlastně celý příběh teďka v kostce vlastně znáte. Jo? Já už tohle to trošku vím a říkala jsem si, tohle může být jako neuvěřitelná inspirace asi pro spoustu jiných dalších lidí. Tak jestli mě necháš se občas zeptat, tak
0: určitě,
1: já bych po písničce na to navázala, že Jiří Sedláček je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tady je Český rozhlas Ostrava. Já tady sedím s Jirkou Sedláčkem, hercem, muzikantem, člověkem, který je neuvěřitelně tvůrčí, má obrovský smysl pro naprosto absurdní humor, dadaista. A příběh, který si tady začal vyprávět před písničkou, to je teda jako dost kruté dada,
2: no,
1: myslím
2: to,
1: si, viď?
2: Je to docela kruté. No.
1: Ale když ses dozvěděl to všechno, co tě čeká, ty jsi popisoval ten stav, když tě někdo oznámí, že ti vlastně vezmou palec, kus nohy, což je, asi si to nikdo neuvědomí, jak hrozně potřebujeme, že? Co všechno se ti vlastně tou hlavou, kromě estetické věci, prožene dál? Jsi herec, poskakuješ na jeviště.
2: Přesně tak. Z toho si mám samozřejmě obavy, že to třeba nepůjde. To je taky takový zázrak přírody, co to tělo dokáže. Tak si říkáte, no tak to, co teď? Jako to už budu jako invalida, budu jako co nejdříve na vozíku, nebo jako jak, protože se mě hned ptali, chcete jakoby potom půjčit vozík? To pro vás spousta informací, se kterými jste do té doby nepočítali. Pak teda to bylo, jak vůbec chodit, jak chodit po schodech, jo, nahoru, dolů. No a samozřejmě, jak už jsem řekl, tak mě učili chodit s berlemi. Řekli, že se musím přestěhovat do nějakého bytu, kde nejsou schody, nebo kde je aspoň výtah. No ale co bych chtěl zdůraznit, je taková ta stránka té psychiky. No. Že člověk tam najednou je na to v uvozovkách sám, aby si to zpracoval prostě, že teď už bude všechno jinak. Že neví, jaká bude ta budoucnost, jak se na to ptala, jestli budu ještě někdy hrát divadlo, jestli vůbec budu moct normálně chodit, nebo jestli budu už pořád o berlích. Do toho nemáte tu možnost se třeba někde fakt vybrečet, nebo že vám je to trapné na tom pokoji, kde vás je víc. No ale věděl jsem jednu věc, že se nevzdám. Jo? Já jsem prostě fakt bojovník a i když někdy ta situace vypadá třeba bezvýchodně, tak znovu se ukazuje, že když člověk chce, takže to jde.
1: Co všechno vlastně se začalo dít, kromě toho, že se ti vlastně ty věci přicházejí v sériích, pokud možno najednou, že jo? Jako když se má něco podělat, tak se to podělává prostě komplet. Na druhou stranu zase to je jako totální znovuzrození. Ty jsi vlastně fakt jako se ocitl ve Fénixově těle, že?
2: No to je pravda, ano.
1: A to vstávání z toho popela vlastně bylo na všech úrovních toho života. Mm-hmm. Já nevím, jak se to skládá a co vlastně všechno člověk musí najednou se učit znova a jinak.
2: Jednak takhle, naučit se milovat svoje tělo, tak teď i s tím, jak vypadá. Protože nejhorší je jakoby i v té mysli se jako litovat. No. Samozřejmě v první chvíli vám to líto je, ale nesmí to u toho zůstat. Jo. Člověk si musí najednou říct, co teda chce dál. A já jsem věděl, že chci prostě chodit, pokud možno co nejlépe, a že chci znovu hrát divadlo a prostě vrátit se do toho života tak, aby byl jakoby jako předtím. Jo. Ještě dneska, když se zuju prostě a jsem bosky, tak na to koukám a je to pro mě taková připomínka toho všeho, ale zároveň se učím jakoby znovu se milovat, jako jo, takový, jaký teď jsem. Nevždy je to jednoduché, protože, jak jsem řekl, mám třeba teďkon přítelkyni, která to vzala teda neuvěřitelným způsobem a dokonce mi ty nohy masíruje, že si člověk uvědomí, že vlastně to ještě neznamená, že by měl useknutý palec z duše, jo, třeba, jasně, nebo ze srdce. Jasně. Je to prostě jenom z toho těla, jenom v uvozovkách. No a tak jsem strašně na to spěchal. Musím říct, že jsem si některé záněty pozdější způsobil sám, protože mi natékaly prsty. Chodil jsem po těch schodech právě aspoň nahoru, dolů, vždycky jsem jako cvičil. Ano, a vždycky mi říkali pomalu, nespěchejte, pomalu. Dneska to vypadá, že snad se to všechno zastavilo, že je to v pořádku. Tím, že jsem zhodil ta kila, tak se i líp hýbám. Už jsem i hrál, už hraju, už jsem se vrátil na jeviště. Mám i víc energie a je to, jak říkali kolegové, že teď jsem jako takový čertík z krabičky. No tak to mě těší samozřejmě. No.
1: Teď se tebe prší jako všechno krásné.
2: To, že vůbec jsem se mohl vrátit do normálního života, že vlastně můžu pracovat a že se můžu z toho těšit a vlastně dejme tomu zase být i klidně, proč ne, nějakým příkladem pro někoho, kdo třeba prochází stejnou věcí. Já třeba vím, že existuje, to mi říkal tak jeden kamarád, horolezec, tuším, ano, Jaroš se jmenuje, ano, a tomu umrzly taky prsty, ano, jo. Ano. Sice oni mu umrzly jenom špičky. Ty špičky, takže jo. Já jsem viděl ty fotky.
1: Mají seřezané.
2: Takže je má seřezané, ano. Tam je to ještě trošku něco jiného, ale nicméně to je jedno, ale taky to na to nezanevřel a znovu prostě se věnuje tomu sportu.
1: Zaplať Bůh za to, že o tom jste schopni vyprávět, protože kdo ví, kolik takových lidí je a s čím se zrovna teď uvnitř potýká.
2: Přesně tak. Já ty stavy znám, jako ty psychické stavy jsou strašné.
1: Ale mě by tohle asi zajímalo jako vyloženě speciální kapitola, jestli mm-hmm. víš. Jo?
2: Dobře, dobře.
1: Tak tím připomínám, že s Jirkou Sedláčkem probíráme teď jeho palec.
2: Oba.
1: Ale to je zásadní změna v jeho životě. Ten příběh je samozřejmě složitější. Jsem ráda, že je mým dnešním hostem.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: s hercem, muzikantem, velmi vtipným člověkem, Jirkou Sedláčkem. Trávím dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. To, že tě prostě zdravotní stav dohnal k tomu, že ti bylo nutno amputovat oba palce u nohou, tak to je vlastně hlavní téma našeho povídání, ačkoliv bychom se mohli bavit o spoustě jiných dalších tvořivých věcí, ale tomu teďka já kladu asi velký důraz i možná jako inspiraci pro spoustu jiných dalších lidí. Hele, mě zajímá, co se děje v té duši. Ty jsi říkala, že i ten zdravotní systém vlastně vůbec není nastavený na to, že tam hovoří s člověkem a že mu teď právě obracejí život na ruby, když mu oznamují to, že s ním musí udělat to, co museli. To všechno kolem, co ta hlava, co ta duše všechno vlastně musí.
1: No, je to v tu chvíli úplně strašný nápor a jste na to vlastně sami. I když za vámi chodí rodina, jo, v tu chvíli si myslím, že ta úplná podpora zvenčí
0: není možná.
1: Sama o sobě není možná, protože ti lidé se úplně nemohou vcítit do té situace, ale ty bolesti jsou vlastně jak fyzické, tak vlastně i psychické. Já jsem hlavně od samého počátku hledal v tom ten klíč, proč se mi to stalo. Nechtěl jsem hořekovat prostě. Třeba jeden kamarád mě volal a říká, a jako jestli pořád ještě věřím v Boha, jo? Já nemám důvod nevěřit, jo? To jsou právě naopak momenty v životě, které kdyby třeba nepřišly, tak bych tu třeba dneska nebyl. No a ta psychika samozřejmě v tu chvíli, to je velký nápor. To je jako, když si člověk představí, že vlastně neví, co bude dál. Mě třeba pomáhaly dvě věci. A sice, že jsem chodil jako poslední do sprchy, ráchal jsem se v té teplé vodě. Jako kdyby se ze mě smívalo najednou všechno to staré, všechno to nemocné, to špatné, to minulé, v čem jsem chyboval. A měl jsem tam takový zvláštní pocit uvolnění a katarze. A druhá věc je, a to je možná zvláštní, ale skutečně je to tak, a to je humor. Strašně moc mě pomáhal v tu chvíli i humor. Samozřejmě, když jsem ho byl schopen.
0: Jasně.
1: V těch prvních momentech, jako mě opravdu přešel smích, ten nadhled, humor, mě taky dodával hodně síly. Protože spousta lidí říkalo, jak si mohl dělat takovéhle legrace, když si prošel tady tím. Ale možná, že právě proto, no.
0: V těch sociálních sítích jsem teda zaznamenávala nějaké tvé komentáře, fotografie vtipné pod rozcestníkem v nemocnici.
1: Ano.
0: Ale netušila jsem vlastně, co je zatím. Zase nějaká jeho piškuntáře. Než potom jsem zjistila, co zatím vězí, a říkala jsem si přesně, wow, jestli to funguje, ta jeho sranda. Že vlastně to je půl úspěchu asi.
1: Jo, protože když se člověk začne jakoby pořád jenom jako litovat, a měl jsem třeba vedle sebe jednoho pacienta, který pořád hořekoval, přestože říkali, to na dobré cestě, chodil potom do té hyperbarické komory, která prý taky pomáhá, neustále na to žehral a pořád si stěžoval, i když mu ho pozbuzovali, tak si myslím, že to je mnohem horší přístup, i když v tu chvíli taky jsem dostával různé takové psychické ataky, kterým jsem nerozuměl a bylo mi strašně zlé, vůbec jsem nevěděl, jak s tím naložit. Ale věděl jsem, že musím jakoby pracovat i na té své mysli, abych se k tomu postavil s určitým nadhledem a s jakousi nadějí, jo, aby to nepostupovalo dál, protože tam vás upozorní samozřejmě i na to, že je možné, že teď se ano, ložisko zánětu dalo pryč, ale já to mám v papírech, že mám vysoké riziko recidivy. Já vlastně už do konce života nemám úplně vyhráno. Musím prostě ty věci si hlídat a musím se k tomu prostě stavit tak, aby se to už nevracelo a neopakovalo.
0: Bavíme se o jednak té fyzické bolesti nebo tom diskomfortu, o tom, co vlastně dělá ta hlava, ta mysl. Nedotkli jsme se strachu. Je tam strach z něčeho?
1: No, je tam obrovský strach samozřejmě, úplně ze všeho. Vlastně i ze smrti. Tam, kdyby možná jsme nakonec nejeli na pohotovost, tak by bylo možné, že ten zánět by způsobil to, že by mi to mohlo zabít. Takže první věc byla vlastně i potom posléze jakýsi strach ze smrti, potom teda z toho, že to třeba bude pokračovat dál, protože když jdete ven na procházku, jedete ven na tom vozíku, tak potkáváte ty další chlapy s těmi amputacemi pod kolenem, jo. Jo, mohlo by to dopadnout i takhle. Určitým povzbuzením bylo třeba i to, když potom byly různé kontroly a tam třeba naprosto energicky nabitá paní, co neměla obě nohy. A to je přesně, si myslím o tom, a teď mi říkala své plány. A tady ta paní se naprogramovala na 100 let a že prostě tam to ještě pro děti a tam to si udělá. A to je, si myslím, že ten hnací motor toho je taky hrozně důležitý. Jednak se umět na něco těšit, jednak se umět těšit z něčeho a vlastně si pěstovat i jako ty malé radosti a člověk nemá pohrdat dnem malých začátků.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, teď jsme to konstatovali v písni, se poprvé vlastně bavíme takhle spolu s Jiřím Sedláčkem, protože vlastně veškerá naše setkání vždycky jsou o tom dada humoru.
1: Jo.
0: Skončí to vždycky, jako zabředneme někam, nebo k té muzice, nebo k tomu divadlu, což je stále tvoje součást. Ale asi vlastně každý má v životě nějakou zkušenost, kdy spadne na držku s prominutím. Mm-hmm. Ty jsi o tom mluvil. Asi jsem se měl něco dozvědět, měl mi to něco říct. Co všechno o sobě Jirka vlastně zjistil díky všem těm eskapádám?
1: No, to je taková otázka, která asi není na úplně krátkou odpověď. Zjistil jsem, že jsem třeba upřednostňoval jiné věci v životě, třeba co se týkají třeba kariéry nebo umění nebo věcí, kterýma jsem třeba nadán, ale že jsem upozaděval věci třeba pro soukromý život. Teď, když se vrátím třeba k tomu manželství, že určitě tam byly věci, které jsem přehlížel a nepřikládali mi nějakou váhu, že jsem trošičku ubližoval, nebo trošičku hodně ubližoval svému tělu, protože jsem si myslel, že je všechno v pohodě, jo? Že pořád má člověk pocit, jo, to je dobrý, nezničitelný, ano, na všechno říkat ano, na všechny nabídky práce, jo, zahltit se vším a tak dál. Že je dobré si pěstovat i ten čas sám pro sebe. Teď jsem to měl tu možnost, vlastně jsem byl skoro rok na nemocenské, tak jako naučit se prostě rozdělovat si jak tu práci, tak to volno, tak ty věci, které pomáhají nejenom tělu, ale i té duši.
0: Můžu do toho vstoupit?
1: Můžeš.
0: Protože já tě znám přesně, jak to popisuješ teďka, jako toho totálně hyperaktivního člověka, který musí dělat všechno najednou. Jo? A teď přesně najednou tě to zastaví. Mm. A ty rok vlastně neděláš. Mm-hmm. A seš sám se svou hlavou. Mm-hmm. A se svým novým tělem. Mm-hmm. Tenhle proces mě zajímá.
1: No, je pravda, že já jsem úplně jakoby nepřestal, protože jsem o to víc psal. Zase jsem vydal knížku jednu a nějaké písničky jsem složil. Hodně jsem se snažil spát, odpočívat, pokud to šlo, pokud nebyly stavy, kdy jsem právě nemohl usnout a kdy jsem se pořád probouzel. Rovnal jsem si prostě věci v hlavě, no a najednou jsem si uvědomil i to, že vlastně ten věk je tady, jo? Že třeba, já to klidně řeknu, jo? Třeba v nemocnici, že doktor říkal, no, když jako budete na sobě pracovat a už prostě si dáte pozor, co budete jíst a nebudete pít a nebudete tamto, tak těch 10 let klidně ještě můžete tady být.
0: Oh.
1: Ale si člověk řekne, jo, aha, tak vlastně kolik teda toho času asi ještě mám? Nebo co ještě bych měl udělat, co má ještě ten smysl? Takže i třeba nad tím jsem hodně přemýšlel, protože já mám strašnou fůru nápadů a udělat si v tom asi ten pořádek, co je opravdu důležité a co dát prostě pryč. A vím určitě, že chci žít, jako ve smyslu teďko nemyslím žít jako žít, ale žít.
0: Jakože prožít to.
1: Ano, jakože chci teď víc dát jakoby prostor tomu životu. Jo, než té kariéře nebo tomu obdarování, které mám. Cítím, že je důležité si prostě ještě užít ten život jako takový.
0: Ty se z toho sám dotkl, protože jsi věřící, že se tě někdo ptal, jak to máš teďka s tím Bohem, jako když ti dal za uši. On to nedělá, ale...
1: To nedělá, přesně tak. Přesně tak.
0: A ten strach... A řekl jsi i strach ze smrti. Je to téma, které najednou vyplave nějak víc. A tady tohle to všechno. Myslím, ta existenciální záležitost, kterou každý někdy necháme vyplavit, někdy ji upozadíme, někdy se jí obíráme příliš.
1: No určitě. Jakoby je to víc aktuálnější, jednak vzhledem k tomu věku, jednak vzhledem k těm veškerým nemocem. A taky samozřejmě, protože kolem mě umírají kamarádi, kteří jsou třeba v mém věku, nebo dokonce mladší, tak člověka to samozřejmě napadne, že? Myslím si, že je důležité prožít ten život tak, aby se za něho člověk nemusel stydět a aby si řekl, jo, stálo to za to, že nějakým způsobem byl třeba prospěšný ostatním, ale zároveň, že si ho i sám užil, že z něho měl radost a že kdyby mohl, tak si to třeba zopakuje znovu, protože ho to nesmírně bavilo. Napadá mě to, to víte, že? Proto si myslím, že je důležité jakoby uchopit ten život zapače si v tom dobrém slova smyslu, jo? Počínaje přírodou, přes rodinu samozřejmě, přes lásku, přátelství, přes nějakou lidskou prospěšnost jeden druhému, tu sounáležitost.
0: Taky jsem tě neslyšela nikdy mluvit o takových věcech.
1: No to je pravda. To je pravda. No, pěkně.
0: Co ti mám popřát teďka? Jakože se to nabízí, ale jak to máš sformulováno ty?
1: Ať to trvá co nejdýl, ještě ten život, aby byl pestrý, bohatý, aby dával smysl jak mně, tak mému okolí.
0: Wow, moc ti to přeju.
1: Děkuju.
0: Já děkuju za tuhle chvíli, byla veliká. Jirka Sedláček byl mým dnešním hostem, jsem za to moc vděčná, děkuju ti.
1: Děkuju taky a nashledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je 11:45, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Takový byl dnešní host a toho dalšího vám nabídneme ve středu po 11. hodině. Za malou chvíli už se ale společně vypravíme do Havířova. Tisíce kostiček, hodiny trpělivé práce a modely, které berou dech. Výstava Svět kostiček v Havířově láká malé i velké fanoušky stavebnic. No a to, co je jejím největším lákadlem, tak to vám prozradíme už za malou chvíli z našeho vysílání.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a z Bystřic by měli především milovníci stavebnice Lego. V Havířově totiž od konce května probíhá výstava Svět kostiček, která láká na unikátní modely, retro stavebnice, pohyblivé vláčky i velkou herní zónu pro děti. Jaké exponáty návštěvníky nejvíce překvapí a proč si výstavu užívají nejen děti, ale i dospělí, tak to už na místě zjišťuje naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, dobré dopoledne. Tak co všechno je na havířovské výstavě k vidění?
2: Krásné dopoledne. Já jsem úplně unešená tím, co všechno tady mohou návštěvníci vidět, protože vlastně je to taková retrospektiva toho, co všechno LEGO kdy vyrobilo nebo má a jak vůbec staré mohou být tady tyhle kousky. No a já tady mám samozřejmě sebou i člověka, který o tom ví více a tím je pan Zdeněk Hejser, který je referent výstavnictví kulturního střediska tady v Havířově. Dobrý den, tak řeknete mi třeba nejstarší kousek lega, který máte vystaven tady na Světě kostiček?
3: Dobrý den, tak paní redaktorka už to uvedla, takže já vpadnu rovnou do expozice. Máme tady nejstarší stavebnici, je to takový kufřík, krabička z roku 1957. Už to samozřejmě má vzhled lega, ale jsou tam postavičky pro nás třeba trošku neobvyklé, protože mají třeba zvířecí hlavičky.
2: No a co všechno mohou návštěvníci, kromě této stavebnice, vidět?
3: Já bych možná předeslal, že autorem tady té výstavy a celého projektu je pan architekt Petr Šimr z Prahy, který s námi spolupracuje už od roku 2016. Tehdy jsme měli první výstavu a ta současná je už pátá. A tentokrát ji nazval fenomén LEGO a pojali jako takovou retrospektivu, takové seznámení s vývojem této stavebnice světa těchto pestrobarevných kostiček od těch 50. let v podstatě až do současnosti.
2: Já jsem viděla, že na výstavě je vlastně celé město, jsou tam kostičky nebo tedy respektive poskládáno Lego jak pro dívky, tak pro chlapce. Je to opravdu různorodé. Máte něco, co třeba vám se nejvíce líbí?
3: Tak já si myslím, že atraktivní je takzvané diorama, které sestavil pan architekt a je to vlastně z stavebnic Lego Town a Legoland a je to vlastně část města, kde můžeme navštívit různá místa jako třeba policejní stanici, hasičskou stanici, ale potom také přístav a tam jsou samozřejmě atraktivní stavbičky, které pan architekt postavil podle své vlastní fantazie. No a takové zpestření je vláček, který je možné pustit a projíždí celým tím městem.
2: Kdyby chtěli naši posluchači přijít na výstavu a chtěli ji navštívit, tak kdy mohou?
3: Tak výstava bude u nás až do konce prázdnin, teda přesně do 27. srpna a otevřeno je od 10 hodin do 18 hodin a o víkendech je to, myslím, od 13 do 19 hodin. Takže všichni zájemci jsou zváni, myslím si, že si přijdou na své nejen děti, ale také jejich rodiče i prarodiče, kteří budou vzpomínat určitě na svá dětská léta. No a aby to nebyla jenom prohlížecí výstava, ono je to uvedeno i na plakátech, je to interaktivní výstava a tam si skutečně mohou návštěvníci přijít na své, protože jsou tam připraveny tisíce kostiček z toho Lego Classic, stolečky, na kterých si mohou děti podle vlastní fantazie postavit cokoliv je napadne.
2: Děkuji moc a doufám, že tady přijde mnoho návštěvníků.
3: Také se těšíme na návštěvníky a srdečně zveme.
2: Takže pokud byste měli zájem, určitě zavítejte do kulturního domu Leoše Janáčka tady v Havířově a můžete si třeba postavit nějakou krásnou budovu nebo třeba auto z Lega podle vlastní fantazie.
0: A jak znám Petru Pivkovou, tak ji tam určitě potkáte, protože ta si tam stavebnice bude stavět teď už pořád. Petro, díky a hezký den do Havířova.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za 2,5 minuty bude poledne, končí dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za mnou do studia už přišla i Lucie Kociánová, která má aktuální zprávy. Známe třeba aktuální čísla nezaměstnanosti v našem kraji a je to docela dobré. Hnedka po zprávách tady bude vaše oblíbená hudební pošta.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji je 6,8%. Rýmařov připravuje nové stavební parcely. Zájem o sdílená kola v Rožnově pod Radhoštěm roste. Odpoledne bude slunečno, teploty až 26 stupňů. Dobré poledne, přeje Lucie Kociánová. Práci hledá v Moravskoslezském kraji necelých 54 tisíc lidí. Aktuální nezaměstnanost v regionu je 6,8%. Za poslední měsíc klesla o desetinu procentního bodu. Vyplývá to z aktuální statistiky úřadu práce. Nejnižší nezaměstnanost je na Opavsku, nejvyšší stále v okrese Karviná.
2: Mírné snížení nezaměstnanosti ve všech okresech bylo podle úřadu práce očekávané, hlavně díky sezónním příležitostem na stavbách, v zemědělství a lesnictví. Celkově v kraji přibylo v květnu přes 210 volných pracovních míst. Zájem je hlavně o dělnické profese a odborná řemesla. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Město Rýmařov na Bruntálsku upraví pozemky pro stavbu rodinných domů. Celkem 36 nových parcel vznikne nedaleko tamní kaple v Lipkách. Radnice má hotovou územní studii. Podle nezávislé místostarostky Rýmařova Lenky Vavříčkové se začne ještě letos a přípravné práce potrvají 2 roky.
3: Stávající nabídku parcelu už máme rozebranou a pořád je poptávka po možnosti stavby rodinných domků. Poptáváme projektanta, který na základě té studie vyprojektuje dopravu, sítě a tak dále. A pak teprve budeme moci se pustit do přípravy, to znamená zasíťování těch parcel a pak je budeme nabízet.
0: Dětský ombudsman řeší ukončení pokusného ověřování kombinované výuky. Do projektu se zapojilo 21 škol a více než 400 žáků. Ministerstvo ho ale předčasně zastavilo kvůli malému a nereprezentativnímu vzorku. Program měl původně běžet až do školního roku 2007, 2027 a 2028. Ombudsman žádá, aby ministerstvo své rozhodnutí ještě přehodnotilo a věc znovu posoudilo. Obliba sdílených kol v Rožnově pod Radhoštěm rychle roste. Během prvních 2 měsíců provozu lidé uskutečnili více než 5 000 výpůjček. Radnice teď připravuje úpravy stanovišť. Sleduje, kde si lidé kola nejčastěji půjčují a kde je vracejí, říká mluvčí Adéla Kousalová.
4: Zůstanou ta nejvytíženější, tedy Masarykovo náměstí a vlakové i autobusové nádraží. Využívané je také stanoviště u krytého bazénu. Naopak méně využívané je stanoviště u vjezdu do areálu Tesly nebo u dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. Jednáme proto s muzeem o jeho přesunu blíže k pokladnám a zvažujeme také o zřízení stanoviště v Hážovicích.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečno. Na horách přechodně zvětšená oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů. V noci pak očekáváme polojasno a od západu částečné přibývání oblačnosti. Zítra čekejte většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně v ulici Ostravská stále probíhá cvičení složek integrovaného záchranného systému. Počítejte se zdržením okolo 5 minut. Jinak je provoz bez vážných komplikací. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty popolední, to byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je pondělí 8. června a to znamená, že svátek má Medard, ale v kalendáři se objevuje ještě jedno jméno, krásné staročeské a ženské. To jméno je Pěva. Pakliže znáte nějakou pěvu, tak ji nezapomeňte popřát, protože i ta má spolu s Medardem dneska jmeniny. Začíná hudební pošta. Hudební pošta je pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na telefonní číslo 596 11 22 66 a začínáme za malou chvíli. Tak tedy krásné poledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní putování za písničkami na přání napříč Severní Moravou a Slezskem začneme v Hati. Dneska má báječnou náladu paní Anička. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Já vám taky přeju hezký dobrý den a prostě já bych vás o písničku pro pana asistenta, jmenuje se pan Kale a je moc hodný. A mu děkuju, my jsme nakoupit. To se mám rada a vám přeju. Taky hezký den je sluníčko, tak jsme přišli šťastní a písničku posílám aj vám.
1: A já moc děkuju, Aničko, a pozdravujte Karla. Já to říkám furt, vy jste samý chlap, Aničko.
2: To je nepěrné. Děkuju.
1: Mějte se.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Hati a teď už zamíříme do krajiny větrných mlýnů. A pojedeme se podívat do jedné vesnice, která má dokonce větrný mlýn ve svém znaku. Stačí, když přeběhnete les z Klimkovických lázní a ocitnete se v Olbramicích. A právě tam nás čeká paní Anna Marie. Hezký dobrý den.
1: Já vám taky přeji hezký dobrý den, pane redaktore. Já bych dneska chtěla popřát paní Martě Starečkové ze Zdislaví, která měla 4. června 80 let. Přeji jí hodně zdraví, štěstí, pohodu, lásku, krásný život ve starosti a chtěla bych jí poděkovat za krásné písně, které zpívá v kostele. Mějte krásný den a zase se někdy budu těšit.
0: Já se na vás budu taky těšit. Hezký den do Olbramic, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme v našem vysílání za třetí písničkou. Překročíme řeku Ostravici na Slezský břeh a proti proudu se vydáme směrem k Beskydám. V Pržně nás čeká paní Blažena. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Krásný a pohodový den všem přeji. A dnes bychom chtěli poslat písničku paní Toničce, vaši věrné posluchačce, Toničce Nitrové do Šenova, která dnes slaví krásné požehnané narozeniny. Toničko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody v rodinném kruhu, spokojenosti a všem jen to nejlepší. Ať se ti daří v dalším životě. To ti přeji Dostálovi z Pržna.
1: A my taky přejeme všechno dobré.
2: Děkuji vám, pane redaktore, a nashledanou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za čtvrtým dnešním hudebním přáním. Tentokrát do Poodří. V Kujavách nás čeká paní Liba. Hezký dobrý den.
3: Já vám taky přeju hezký den. A dneska má narozeniny paní Božka Stiborová. 74 let. Milá Božko, k tvojím krásným narozeninám ti ze srdce přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. To ti přeje Liba a Iluš. A dnes její bratr Václav Dragoun se dožívá 70 let. Milý Vašku, k tvojím krásným narozeninám hodně štěstí, zdraví, pohodu a ti přeje ze srdce přítelkyně Zdenka, kamarádi Laďa, Barborka, Liba a Iluš. A vám děkuji za písničku a za prostor. Děkuji
2: moc. Rádo se stalo, hezký den do Kujav přejeme.

Před malou chvílí jsme v Hudební poště navštívili po Odří a teď se vypravíme na Hlučínsko. V Darkovičkách nás čeká paní Alena. Hezký dobrý den. Nečeká, čekala a nevydržela. Nevadí. Telefonní číslo do Ostravského rozhlasu je pořád stejné. Je to 596 11 22 66. Máte-li hudební přání, tak neváhejte a zavolejte.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou druhý pokus spojení s paní Alenou Zdarkoviček. Slyšíme se, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všichni
0: v rozhlase. Tak tentokrát už to vyšlo výborně, tak povídejte.
1: A posluchače Rádia Ostrava, dnes slaví krásné půlkulaté narozeniny paní Marie Galdíová Zdarkoviček. Milá Majko, vše nejlepší k tvým narozeninám, ať jsi s každým a se vším spokojená a v těžkých chvílích trpělivosti vyzbrojená. Hodně zdraví, štěstí k tomu, ať se nevyhýbá tvému domu. Teď si oslavu užívej, zasloužíš si ji popravu. To vše ti přeje Alena a Richard, přání se připojuje Majka a Herta. Děkuji za vyhledání písničky a někdy příště nashledanou.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně a pozdravujte v Darkovičkách.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou se teďka vypravíme do sousední Orlové, kde nás čeká v Lutyni paní Květa. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní Květo, poprosím vás, stište si tam to rádio nebo
2: ano,
1: vypněte.
2: Ano.
1: Abychom to neměli jako zvuk v jeskyni a povídejte, co máte na srdci.
2: Takže já jenom chci popřát manželovi a mě hodně štěstí a zdraví ještě do dalších let. Po těch 60 let, co jsme spolu byli, krásné prožité.
1: A já vám taky přeju všechno dobré, ať vám to spolu dále klape a hlavně ve zdraví a v pohodě. Tak jo, mějte se krásně v Orlové a zase se nám někdy ozvěte.
2: Děkuji za vyřízení,
1: naslyšenou.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Před malou chvílí jsme v hudební poště navštívili Orlovou a teď se vypravíme do srdce Lašska. Míříme do míst, kde se Tichávka vlévá do Lubiny. Mezi Holým vrchem a Hrbatou leží Vlčovice a právě tam nás čeká paní Mirka. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. A dnes bych chtěla poslat krásnou písničku k zítřejším 85. narozeninám pro pana Vlastimila Mrkvu z Vlčovic. A přeji mu hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let a taky hodně šťastných kilometrů na jeho novém seniorském vozíku. A tomu přeje jeho neteř Mirka. Děkuji vám a mějte se všichni moc krásně.
1: A my děkujeme za zavolání a blahopřejeme do Vlčovic. Mějte hezké dny.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli ve Vlčovicích u Kopřivnice a teď se vydáme na Pražskou. Míříme do Kravařkoutů, kde nás čeká paní Julie. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Děkuji za krásné přivítání, pane redaktore. A zdravím všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám k narozeninám do Kravař písničku pro paní Evu Pavlíkovou a v pátek slaví své krásné narozeniny Gerda Michalíková a Alice Trunčíková. Tak všem třem posílám kytici květu a krásnou písničku k poslechu a k tomu všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě a k tomu ještě Boží požehnání, ať vás Matka Boží chrání. Vám přeje Julie, přátelé a známí a všichni, kdo vás znají a mají rádi. Vám, pane Vladimíre, děkuji za prostor vysílání, děkuji za vyhledání písničky a všem přeji krásné slunečné dny, prožít je v míru a posluchačů a k narozeninám vám přeji holky slunce v duši a naslyšenou.
0: Tak to byla paní Julie, my moc krát děkujeme za krásná slova, za hezká přání. Mějte se dobře v koutech a zase se mi brzy ozvěte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 12 hodin 54 minut skončila Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 8. června. Tu další tady můžete čekat hned zítra, a to popoledni. Za malou chvíli vám nabídneme aktuální zprávy. Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN. Tohle schválila vláda. Jak to bude se summitem NATO v Ankaře, to se však jen tak brzy nedozvíme. Každopádně detaily zná Lucie Kociánová. A nabídne vám je ve zprávách v pravé poledne. Pro dnešek se z vysílání Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění OSN, schválila to vláda. Havířovští zastupitelé dnes budou jednat o výsledcích participativního rozpočtu. Opava chystá další část rekonstrukce bývalých kasáren. Zítra bude oblačno, místy déšť a teploty až 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel pojede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Havířovské zastupitelstvo dnes bude schvalovat vítězné projekty participativního rozpočtu. Radnice podpoří 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru ve městě celkem za 5 milionů korun. Zastupitelé budou také hlasovat o finanční pomoci při rekonstrukci azylového domu Armády Spásy.
2: Na programu jednání je také návrh závěrečného účtu Havířova i hospodaření městem zřizovaných příspěvkových organizací za rok 2025. Zasedání zastupitelstva začíná v 15 hodin v kulturním domě Radost. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Opavská radnice připravuje další část rekonstrukce bývalých dukelských kasáren. Jde o komplex historických budov v přední části areálu. Dvě už začaly stavební firmy kompletně upravovat a další dvě přijdou na řadu později. Někdejší armádní prostory se změní na desítky nájemních bytů.
3: Aktuálně se zpevňují nosné stěny, je nutné postavit nové izolace a technické zázemí. Kompletně hotovo bude za rok a půl. Současně také vzniká nová podoba okolí, včetně cest a zeleně. Radnice potvrdila, že i kdyby město nezískalo dotace, rekonstrukce dalších dvou budov bude následovat. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Řidiči musí do Zašové na Vsetínsku nově objížďkou. Hlavní křižovatka u vjezdu do obce je kvůli demolici mostu uzavřená. Auta tak musí jet po objízdné trase. Omezení potrvá do poloviny srpna a dotkne se i autobusů a zásobování. Lidovecký starosta Jiří Kubrický proto vyzývá místní, ať si na cestu nechají víc času.
4: Ten příjezd do té obce bude komplikovanější, protože se bude muset přijíždět od Stříteže. A vyjíždět se teda bude na tom hlavním výjezdu rekonstruovaném teďka, takže ty dva měsíce přes ty prázdniny, nebo teď už od června a pak ještě červenec, část srpna, prostě to bude takto omezené.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme polojasno a od západu částečné přibývání oblačnosti. Jinak zítra pak čekejte většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. V noci v kraji teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mně, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přijeli.

0: Babička, generál, dědečku.
1: Admirál. Děvenko, admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Aha. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná. A pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter. Samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo princezen byly královny, místo naiveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
3: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď konečně v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Murnsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Jeana Giroda.
3: Taky na Vinohradech.
2: Taky na Vinohradech, takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán, a já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu Hostinskou, a když jsem nehrál Hostinskou, hrála jsem jako mámu Lehkou děvu v druhé půlce, a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No, on na nás během toho zkušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No, takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru, a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu, je to hrůza, jo. No, takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla, a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu Lehkou děvu. Jo? A já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A říká, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala, a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg, a říká, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla, a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
3: jo. Tak to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam

0: přejít prostě a kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou, prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo, ne dopředu, ale ten den, ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou a prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový štědlo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: To máte stojí, pravdu,
2: nebo
1: ano.
2: Naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo to setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel v představeních v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A řeknu, paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Teď se to vždycky, teda ty...
1: Porty.
2: Teď se to vždycky uspívalo, umluvil. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Steninky Zázvorkový v městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu, teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě,
1: ano,
2: protože
1: ano, Polaví,
2: mě přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, no prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe dokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu rejky, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou rejky.
1: To jsou ty rejky. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No ta, co byste takhle popřála světu, nebo rejky, říkáte rejky, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor.
1: Moc
2: jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. Krnov začne v nejbližších týdnech s velkou opravou Opavské ulice. Kvůli přestavbě školky ve Slezské Ostravě se děti učí v provizorních prostorách. Zítra bude oblačno, místy déšť a teploty až 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale schválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
2: Ocenil jsem, že přijal rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
0: Pokud vláda prezidenta do delegace nezařadí, je připravený podat kompetenční žalobu. V nejbližších týdnech začne v Krnově velká oprava Opavské ulice. Jde o rekonstrukci chodníků, části cest a parkovacích stání. Oprava se týká úseku od křižovatky s ulicí Starou po ulici Dobrovského. Zároveň budou dělníci pracovat po obou stranách křižovatky ulice Opavské s ulicí 9. května.
3: Součástí rekonstrukce je taky jižní strana Opavské. Jde o křížení z ulici Palackého po ulici Sovovu. Podobné opravy město chystá na ulici Říční okruh, Československé armády a Poštovní. Všechny práce mají skončit do konce roku. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Stavební výroba v Česku roste. Její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%. Hned na 3 různých adresách našli provizorní působiště žáci mateřské školy ve Slezské Ostravě. Budova na ulici Komerční prochází celkovou rekonstrukcí. Kvůli špatnému technickému stavu už ji obvod nemohl odkládat.
4: Mateřská škola bude mít nové inženýrské sítě i rozvody elektřiny. Prokouknou i učebny, řemeslná dílna a nově ve školce přibude i relaxační místnost. Do opravené budovy se děti vrátí s novým školním rokem na začátku září. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme polojasno a od západu částečné přibývání oblačnosti. Zítra pak čekejte většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v ulici k Vidralinám srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne, to vám přeje pár minut, přesně 4 po 14. hodině z ostravského studia Českého rozhlasu, už za všechny také Iveta Radamová. No a vítám vás u našeho odpoledního vysílání, to dnešního s datem 8. června. Co nás čeká? Začneme hned aktuálním tématem, protože se budeme věnovat nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Zastavíme se také v ostravské zoo a náš regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková se vydala do Bohumína. Proč právě tam, prozradíme v druhé půlce hodiny. Z muziky Michal Tučný, v nabídce vidím i Abu a právě teď i Lucie Vondráčková. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Michala Tučného jste poslouchali v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďme se věnovat aktuálnímu tématu. Nezaměstnanosti. Jak to vypadá v Moravskoslezském kraji? Nezaměstnanost klesla na 6,8%. Za poslední měsíce snížila o desetinu procentního bodu. Mohou za to hlavně sezónní pracovní příležitosti, tak například na stavbách nebo v zemědělství. Aktuální statistiku úřadu práce prostudoval reportér Martin Knittl, který už je se mnou v Ostravě. Studiu. Martine, vítej. Dobré
1: hezký
0: odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak to vypadá?
1: Ano, ten mírný pokles počtu lidí bez práce je v tomto ročním období opravdu typický. Je to vidět třeba na Bruntálsku, kde hodně lidí pracuje v zemědělství. Celkově ubylo za poslední měsíc v evidenci úřadu práce v našem kraji téměř 500 lidí. Bez místa je jich aktuálně necelých 54 tisíc. Je to méně než v dubnu, ale naopak v porovnání s loňskem více než o 5,5 tisíce. Loni byla nezaměstnanost až o procentní bod vyšší. V každém případě teď ale ubylo nezaměstnaných ve všech okresech.
0: Martine, zaměřme se teď na okresy, kde je nezaměstnanost nejvyšší. Je tam stále v tom přehledu Karvinsko?
1: Ano, je a dlouho asi ještě bude. Má nejvyšší nezaměstnanost ze všech okresů v zemi a nejvyšší přetlak na pracovním trhu v republice. Na jedno volné místo připadá na Karvinsku v přepočtu přes 20 zájemců. To je opravdu hodně a jsou tam znát mimo jiné dopady ukončení těžby černého uhlí. A to, že hodně bývalých horníků pořád řeší, co s nimi bude. Nadprůměrná nezaměstnanost je taky na Bruntálsku anebo v Ostravě. Na Novojičínsku je podíl nezaměstnaných přesně na celorepublikovém průměru 4,8%. No a zbylé okresy, Opavsko, Frýdecko, Místecko, tam se nezaměstnanost drží na hodnotě zhruba 4,5%.
0: Mění se nějak i poptávka zaměstnavatelů?
1: Dá se říct, že je hodně podobná tomu, co platí už delší dobu, potvrdil nám to ředitel Ostravské krajské pobočky úřadu práce Petr Prokop.
2: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojaře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
1: Moravskoslezský kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost po kraji Ústeckém a ještě dodám, že jenom asi čtvrtina evidovaných na úřadu práce pobírá podporu v nezaměstnanosti. Aktuálně je jich necelých 13 tisíc.
0: Jak to aktuálně vypadá s nezaměstnaností v Moravskoslezském kraji? To bylo téma pro Martina Knittla v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Martine, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Kapela MIG 21 na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. My se teď zastavíme v ostravské zoo a připomeneme si mladého orlosupa. Ten mladý samec orlosupa bradatého se z Bulharska totiž vydal na let Evropou. Ze své nové domoviny se proletěl až nad místem, kde se vylíhl a vyrůstal první 3 měsíce, tedy nad ostravskou zoologickou zahradou. Tohoto samce loni přivezli do Bulharska pracovníci zoo, a to v rámci záchovného programu Návrat orlosupa bradatého do volné přírody. Více už řekl redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové vedoucí oddělení chovu Petr Vrána.
1: V podstatě od loňského roku i poslední místo, kde orlostupy se historicky vyskytovaly, to je Bulharsko. Takže v loňském roce tam jel náš mladý orlosup. V letošním roce tam vlastně nasledovala jeho, ne sestra, protože to byl jiný pár, ale prostě další mládě z naší zoo. A v podstatě se využívá to, že v věku 90 dnů, kdy ty mláďata ještě jsou pořád na hnízdě, tak my je přebezeme na to místo toho určení a to mládě vlastně na tam daném postaveném vlastně uměle připraveném hnízdě ještě několik týdnů zůstávají, ale zjistilo se, že i tohle to stačí k tomu, aby to mládě si to místo vtisklo jako svůj rodný domov a v podstatě potom v té oblasti se vyskytovalo.
2: Vy jste tam vlastně teď v květnu jel a prozradil jste mi, že se těšíte, že tam uvidíte orlosupa, kterého jste tam už přivezli, nevím, jestli loni nebo v předchozích letech, tak jak to celé ale dopadlo?
1: No, to je s ním takové zajímavé jako obecně, protože vlastně jsme ho tam vezli v tom květnu. Já jsem tam byl potom ještě s jinými druhy ptáků na podzim a on v podstatě po několika týdnech, co se pohyboval někde úplně jiném místě, v ten den tam přiletěl a zakroužil nám nad hlavou, tak to byl takový hodně silný zážitek. Takže jsem se těšil, že to zažiju znovu, ale opak byl pravdou. V podstatě ono to není až tak divné. Ti mladí orlosupy v tom věku těch, dejme tomu, roku a půl až 2, 3, podnikají takové různé výlety a objevují vlastně tu Evropu, kterou mají hluboko pod sebou, když lítají. A ten náš orlosup se rozhodl, že teda asi navštíví ty končiny, které důvěrně zná, a v podstatě v době, kdy jsme jeli do Bulharska, tak on se vydal opačným směrem a opravdu v den, kdy jsme vlastně toho dalšího umístěvali na to hnízdo, tak on byl nějakých 30 kilometrů nebo 20 dokonce kilometrů od Ostravy, což je úplně neuvěřitelné.
2: Předpokládám, že je opatřen nějakou vysílačkou, proto máte tak dobrý přehled o tom, kde se zrovna pohybuje.
1: Ano, má GPS lokaci, která se vlastně nabíjí slunečním zářením. Ta technika jde obrovsky dopředu, takže to zařízení je malinké a ovlivňuje ho pouze částečně. Ti ptáci s tím dokážou žít léta, aniž by jim to nějakým způsobem vadilo. A můžu prozradit, že náš orlosup pokračoval dál, pokračoval směrem na sever, dosáhl Baltu, byl v Gdaňsku a teďka už míří směrem do Německa, takže jsme všichni zvědaví, jak to dopadne. Nebudu říkat přesné místo, kde teďka je, ale myslím si, že to je velký cestovatel.
2: A když jste hovořil o té důležité fázi vtištění si daného prostoru jako domova, to právě proto je tak brzo vozíte do těch končin, kde se mají takzvaně zabydlet. Myslíte, že jim nějaké vtištění bylo dáno i tady třeba v té lokaci v Ostravě?
1: Ono tím, že ten program už běží od nějakých 70. let, tak se v podstatě zjistilo, že opravdu tohleto období, ten věk 90 dnů, je dostatečně vhodný na to, aby už nepotřebovali rodiče. Tam vlastně samozřejmě na to hnízdo se takovým specifickým způsobem dodává potrava, tak aby oni nepotkali už člověka. Oni samozřejmě nepřemýšlí nad tím, kde se ta potrava bere. V podstatě se jenom čeká, než jim dorostou letky a než budou schopni poprvé zletět.
2: Ale zapamatovat si, že přišli právě z Ostravy, to asi nemůžou.
1: Ne, to určitě. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby si to mysleli, ale o tom to celé není. A naopak bychom byli moc rádi, kdyby se tento orlosup prostě otočil a vrátil se tam, kde bychom moc chtěli, aby byl.
2: Takže pravděpodobně stane se to nebo ne? Mladý cestovatel, až se nabaží kavalírského letu skrz Evropu, tak vlastně vrátí se domů, tedy do Bulharska.
1: Přesně tak, takhle je to míněno a už se nám jednou stalo, že jedno z našich mláďat, které jsme posílali, myslím si, že to bylo Španělsko, tak vlastně přiletěl, byl někde až u Liberce a potom se vrátil. Takže prostě se to stává a tady tyhle ty cesty opravdu jsou, ale tady ta je opravdu extrémně dlouhá. Ale máme právě díky těm perfektním záznamům důkazy o tom, že se na té cestě dokáže živit, že nachází nějaká třeba sražená zvířata podél velkých cest a je schopen tady tímhletím způsobem se sám o sebe postarat. No a je prostě na tripu.
2: Podnikají podobné lety i samice?
1: Tam to není úplně vázané na pohlaví, takže je to vždycky individuální na tom daném jedinci. Není to tak, že bych mohl říct, že samice zůstává a samec letí. Podnikají ty lety oba dva, ale není úplně specifikováno, nebo aspoň já o tom teďka nevím, že by samec doletěl dál než samice.
2: Dodává Petr Vrána, vedoucí zoologického oddělení 2 a koordinátor veterinární péče. Z ostravské zoologické zahrady Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Jak už víte, z našeho vysílání už zítra dopoledne také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava si můžete naladit velkou radioporadnu. Téma změny v programu Nová zelená úsporám. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám a kdo a za jakých podmínek bude mít dále nárok právě na dotace? Mnoho otázek, ale hlavně odpovědi od odborníků. To se dovíte v zítřejší velké radioporadně, jak už jsem říkala, na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava také, více tedy mezi 10. a 12. hodinou zítra v úterý 9. června.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naším středečním hostem bude zakladatelka lékařské genetiky na severní Moravě, doktorka Melanie Ševčíková. Letos slaví 90 let. Začínala jako pediatrička a poté založila oddělení lékařské genetiky v tehdejší krajské nemocnici v Ostravě. O tom, co zažila, povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Za regionálním stopařem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava míříme do Bohumína Záblatí. Tamní pobočka knihovny totiž připravila na celý červen pestrý program pro děti, plný tvoření, her i zábavného poznávání. Malí návštěvníci si tak mohou vyzkoušet třeba dětský kvíz, vyrobit si veselou housenku, proměnit obyčejné ruličky, papírové ruličky v pohádkové postavy, anebo si třeba užít odpoledne s Pexesem. A na závěr měsíce se společně tak naladí na blížící se prázdniny. Jak to dnes ale v knihovně vypadá a co vše si tam děti mohou vyzkoušet, tak to ví redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, která je na místě. Petro, krásné odpoledne, tak co se právě teď děje v knihovně v Bohumíně Záblatí?
2: Krásné odpoledne, no nejenom tato pobočka, ale všechny pobočky knihovny tady v Bohumíně mají celkem nabitý program červnový pro děti, ač tedy letní prázdniny začínají až v příštím měsíci, tak aby, když už tu školu nemají tak náročnou, tak aby si to užili i jinde. A co všechno je čeká tady, tak to ví knihovnice paní Simona Strondalová. Dobrý den, co dneska a vlastně celý měsíc mohou děti u vás užít?
3: Dobrý den, tento měsíc se nese v duchu ruliček, toaletních ruliček, takže děti si tento týden mohou vyrobit chobotničky, barevné chobotničky. Další týden navazujeme Bobem a Bobkem a zakončíme to rákustničkem z ruliček. Tento týden navíc na děti čeká ještě oceánský kvíz, který vlastně podpoří právě tu chobotnici, kterou si u nás mohou vyrobit. A neskutečně oblíbené jsou také naše kouzelné koberce, které jsou každé úterý a v principu si děti mohou zahrát fotbal, mohou si zahrát přetahovanou, různé kvízy a pozor, to pouze za použití svých nohou a stínů.
2: Takže tyhle aktivity mohou dělat tady v hlavní knihovně a vlastně na těch pobočkách, které máte tady v Bohumíně, tak také potom funguje nějaký výtvarný program?
3: Přesně tak, každá pobočka má potom své vlastní dílničky a dílničky jsou právě každotýdenní. Někdy si můžou děti poskládat Lego, jindy se třeba zažihlují korálky. Každá knihovnice si to právě zařizuje podle svého.
2: A od kolika do kolika mohou k vám děti do knihovny přijít?
3: Pokud se bavíme o čase, tak od 1 hodiny do 5, pokud věkově, tak je to neomezeno.
2: Takže pokud by někoho i z dospělých lákal váš program, tak klidně může dorazit.
3: Samozřejmě, setkáváme se právě často, že i maminky, tatínkové vyrábějí, ať už s dětmi, nebo třeba sami, protože děti odběhnou.
2: Tak já přeju, abyste měli dostatek tvořivých adeptů, ať už věkem neomezených, a ať se vám daří. Děkuju.
3: Děkuji, naslyšenou.
2: No a vy jste to slyšeli, nemusíte být mladí pouze na občance, ale klidně i duchem a můžete přijít do jakékoliv z poboček knihoven tady v Bohumíně a užít si tvořivý červen.
1: Díky za zajímavý tip. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava v knihovně v Bohumíně v Záblatí byla redaktorka Petra Pivková. Petro, děkuji a loučím se. Hezké odpoledne všem.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: To byly Mandraže v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, za chvíli i Helena Vondráčková. Ovšem teď už pozvání k aktuálním zprávám. Co jsme zjistili? Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Proč? Dovíte se za chvíli. Podrobnosti v 15 hodin v aktuálních zprávách chybět nebudou. Celé dnešní odpoledne zprávy Českého rozhlasu Ostrava pro vás připravuje Lucie Kociánová. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

a poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Havlíčkově Brodě staví administrativní nemocniční budovu pro nemocnici v Bohumíně. Frýdek místech chce mít pod jednou střechou bazén a ledovou plochu. Cenový strop u benzínu zítra mírně klesne, u nafty zůstane téměř stejný. Zítra očekávejte oblačno, místy déšť a teploty až 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Administrativní budova pro bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně jej po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu s celkem 28 modulů. Hlavní výhodou je, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětluje technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
5: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát už budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dopravu nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady.
3: Nový bazén a ledovou plochu chce město Frýdek Místek dostat pod jednu střechu. Radní plánují sportoviště postavit naproti hokejové haly Polárka na pozemcích, které nedávno město odkoupilo. Nová hala by měla sloužit i pro trénování frýdecko-místeckých hokejistů.
6: Přípravka 3., 4., 5., 6., 7., 8. extraliga devátých, mladší dorost, starší dorost, juniorka. Máme muže B, máme muže A. Všichni chcou svůj led.
7: Vysvětluje mi trenér a prezident klubu HC Frýdek Místek Pavel Palát, proč ve městě chybí druhá hokejová plocha. Podle primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM by se díky druhé ledové ploše uvolnil prostor v Polárce pro další akce.
8: Můžou tam být finálová utkání nebo čtvrtfinálová, semifinálová utkání míčových sportů.
7: Zda by se nová hala ve městě uživila, má zjistit chystaná ekonomická studie z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
3: Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. V Těrlicku vzniká nové místo posledního odpočinku. Radnice v areálu hřbitova nechala vysadit les vzpomínek. Umožní tak lidem zakopat nebo rozptýlit popel svých blízkých v těsném sepětí s přírodou. Jména zemřelých budou připomínat zavěšené cedulky na stromech, říká starosta David Běgun za Naše Těrlicko.
9: Několik roku budeme čekat, až nám ten les pořádně vyroste. Máme tady zasazenou břízu himalajskou plus nějaké verby a nějaké květiny. Je to vlastně podobný smysl, jako je třeba rozptylová nebo vsypová loučka, s tím rozdílem, že tady se vlastně ti pozůstali dostanou ještě blíž k té přírodě.
4: Počasí.
3: V noci očekáváme polojasno a od západu částečné přibývání oblačnosti. Zítra pak čekejte většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, déšť a místy bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na D48 na exitu 52 na Dobrou je poruchaný kamion. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přeji vám příjemné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nemohou chybět další aktuality a zajímavosti. Tak například Ostrava ta připravuje proměnu jednoho z největších parků na svém území. Kterého a proč? Řekneme si už za malou chvíli. V polovině hodiny se vydáme za chovatelem aljašského malamuta. No a chybět nebude ani jedna zajímavost. Víte, kde byste našli nejdeštivější a zároveň nejsušší místa u nás. Více v pravidelné rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem v druhé půlce této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A ještě muzika Reddy Kirken, za chvíli Marie Rotrová a nebo třeba Karel Gott. Tak krásnou odpoledního.

0: Obyvatelé Ostravy se mohou vyjádřit k plánu na novou podobu jednoho z největších parků sadu doktorky Milady Horákové. Městští architekti představí projekt na obnovu zastaralé zelené plochy v sousedství nového koncertního sálu Vox. Už za necelé 2 hodiny si k němu vyslechnou i připomínky. Detaily k tomu přidá teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava náměstek primátora Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu, kterého už vítám v našem vysílání. Alespoň po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne i vám.
0: Pane náměstku, jak daleko je projekt na novou podobu parku a co na veřejném projednávání představíte? Jak to bude vypadat?
1: Tak po architektonické soutěži byl v roce 2025 už byl zahájen přípravy na projektové dokumentaci a po všech demografických průzkumech a průzkumech v lokalitě po zmapování toho území vlastně dneska lidé budou moct znova si poslechnout ten vítězný návrh a bude jim představeno vlastně ta příprava té projektové dokumentace. A proč je v začátku, tak budou moc vlastně říkat své jakési požadavky, co by v tom parku očekávali, co by v něm chtěli, co si myslí, že na co by nemělo být zapomenuto. A ten projekt, jak se bude dál zpracovat do další etapy, tak projekční kanceláře Míza, která vlastně získala tyto práce, tak se budou snažit tyto požadavky lidí, pokud budou smysluplné, vlastně promítnout a vlastně by se měli do toho projektu dostat.
0: Tak k čemu všemu, když by to mělo být konkrétní, vy už jste mnohé naznačil, se obyvatelé mohou vyjádřit?
1: Právě tomu budoucímu využití toho parku, co by jim chybilo v těch volných plochách, jak by tam ten volný čas chtěli trávit, rekreaci nebo sportu, kromě třeba z navrženého altánu nebo některých komunikací, které tam dneska jsou a budou vlastně opravováno, protože jsou v devastujícím stavu, tak jestli mají za to, že by měli být někde jinde, nebo by měli být spojeny s nějakým jiným stupním území, či případně právě nějaké třeba dětské nebo jiné sportoviště.
0: Vše v začátcích, sám jste říkal před malou chvíli, co tedy bude dál, už se ví třeba, kdy získá park tu novou zmíněnou podobu?
1: Tak po dokončení té projektové dokumentace, kde předpokládáme, že to bude někde v průběhu příštího roku, spíš v jeho konci, bude tím pádem dokumentace k možnému získání stavebních povolení a legislativního procesu. A pokud bude také získáno stavební povolení do konce příštího roku, tak předpokládáme, že někde v první polovině roku 2028 bude zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby, to znamená výběr i zhotovitele. A jestli všechno bude podle plánu, tak by právě někde na konci roku 2028 mohl být vybrán onen zhotovitel a rok 2029 byl ten, kde budou zahájeny první etapy revitalizace a úpravy tohoto dneska neúplně vzhledného parku. Ty etapy budou ale 4, protože je to velká rozloha 140 000 metrů čtverečních a je předpokládáno, že každá z těchto etap bude trvat 1 rok.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava náměstek primátora Aleš Boháč ze Starostů pro Ostravu. Pane náměstku, díky za všechny informace a také za váš čas. Přeji hezké odpoledne.
1: Děkuji vám také, pěkné odpoledne.
0: Děkuji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

0: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin. Na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď se s námi můžete vydat na Bruntálsko. Proč právě tam? Znáte aljašského malamuta. Jde o americké psí plemeno, které původně chovaly hlavně severské domorodé kmeny Inuitů. Tento pes je podobný sibirskému huskymu, umí také táhnout sáně, no a zastane spoustu práce. V Hejnově na Bruntálsku má svou smečku chovatel Otto Kelemen. V období jarních plískaní se tak u něj zastavila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Tak tohle bude možná zvukově míláčku.
2: Albino, koule, neskačte. Albino, koule.
1: Tohle bude zvukově intenzivní.
2: To jsou půlruční šňůrata. No,
3: a oni mě nepustí.
2: Hej, holky, neskačte.
1: Chovatel malamutu Otto Kelemen mě zavedl do areálu, kde zvukově, to posluchač slyší, je to hodně zajímavé. Já už jsem přivítaná dvěma krasavicemi, to byly Fenky.
2: Ano, holky, ano. Ano, koule a albína.
1: Koule a albína mě doslova jako obskákali. No a teď oni se tak sklidnili, protože vás vidí a čekají, že něco bude.
2: No tak,
1: a nebo...
2: bude ale jak většinou, jak mým... mimo sezónu krmím akorát jednoho denně.
1: Aha.
2: A v sezóně vlastně, když jezdím, tak krmím dvakrát, že jo? Protože ten pes má nějaký výdaje a potřebuje,
1: jo.
2: Když jezdíme, tak potřebuje prostě nějakou energiu, takže musí mít.
1: No my jsme utekli, aby nám do toho moc nepoštěkávali, protože oni se samozřejmě prosadit dovedou. Tak jak vlastně dlouho se malamutímu chovu věnujete, pane Kelemene?
2: Asi 20 let.
1: 20 let. A je to koníček, nebo je to už vlastně
2: ne,
1: profese?
2: Ne, to je život, to je život. To je život, to je život a dokonce si nedokážu bez těch psíků jako jiný život ani mít. Samozřejmě je to náročný život. Oni se neptají, jo? Oni musí ho mít.
1: No. Kolik jich máte?
2: Včele jenom 11.
1: Jenom?
2: Jenom.
1: No a vy jezdíte teda se spřežením.
2: Jezdím se psím spřežením.
1: A kolik se jich zapřahuje?
2: Letos jsem jezdil s 9. Protože vlastně, že štěňata, ty mají o půl roku, takže ty ještě neběhali. A ne, s 8 jsem vlastně jezdil tak. A ten jeden má už 11 roku, takže to je důchodce, ten už nejezdí. No a vlastně letos mi ukončila sezonu další fenata, už má 10 roku, takže to už taky neberu. Takže ono se to řekne, že máte 11, no. Ale jako nemáte vlastně s čím jezdit ani.
1: To je hezké zjištění. No a co vás k tomu inspirovalo? Kde byl nějaký ten prvotní podnět?
2: Ten první zkrat byl, vlastně já jsem si podřídil prvního malamuta. Jo, říkám, to je někdy před těma 20 rokama, jo, nebo jak dlouho už to je. No a vlastně já jsem chodil, jo, protože já jsem trampoval, scouting a tady takový, jo, že jo, já jsem ještě pionýroval, taky pamatuju ještě minulý tisíciletí. A jo, takže člověk jako chodil, no a tak jsem chodil, protože já pocházím od Huléna, takže jsem chodil tam po těch hostienkoch a tady, jo, Tesák, Trojak a tady takový, no. My jsme jezdívali tam a to jsem chodil se psekem, no a potom jsem si vlastně čuchl k závodom, no jenom, že s jedným psem to není ono, pak jsem měl 2, to už bylo lepší, pak už byly 4, to jsem vyhrával, co jsem mohl, no a pak už to prostě jede geometrickou řadou, no a neví, co jsem jezdil v zápravu, tak jsem měl 12 přejků.
1: No a proč je lepší mít těch 12 a proč je to lepší než ta jízda v tom, s tím jedním?
2: Já...
1: Je to o té rychlosti nebo
2: ne,
1: o tom společenství?
2: Ne, o rychlosti to není. Ten malamut má konstantní rychlost. Mm-hmm. Jo, malamut je pes, který je dělané ne na rychlost, ale na zátěž, na tah. Mm-hmm. Jo, takže já vlastně už několik roků vlastně přes zimu se živím tím, že vozím turisty, jo, mm-hmm. Jako jsou ve Špindlu a vozím turisty, no a ono za první, když těch psů máte víc, tak oni jsou míň utahaní, no ono to i lepší vypadá na oko, jak když jdete třeba se 6 psekama, no a pak samozřejmě taky je to, že ten pes má prostě nějaký výkon.
1: Mm-hmm. No a to jsou malamuti, proč ne husky?
2: No protože jsem čuchl k malamutom a prostě jako můj první pes byl malamut.
1: To bylo osudové.
2: Ano a prostě od malamutu pryč nepůjdu. Mě teda nabízá spousta lidí, jako je a tam v útulku je, tam je to, no ale jako nechci husky, já mám malamuty. Ty vytahuju aj z útulku, já už jsem 7 nebo 8 jsem jich vytáhnul z útulku, tak jako různě co šlo ke mně za tu dobu těch 20 let, jo. ale prostě člověk nemůže zachraňovat všecko, no, takže.
3: A máte vlastní chov? Vy jste říkal, že štěňata
2: byla. Mám taky, no.
3: A kolik bylo štěňata, kdy?
2: 11, vzátý, 9. vzátý, 11 štěňat.
3: V jednom okamžiku.
2: V jednom prostě. Okamžiku, ano, 11 štěňat.
3: Tak to je kalamita skoro, ne?
2: No, není, byl jsem překvapen, protože to byla prvorodička, tak aha. Si říkám, aha, tak dobrý, tak jako, hlavně to jako nebylo plánovaný, já jsem došel doma, pes byl urvaný a už jenom funěl ufený, říkám, tak, říkám, je, asi už tam nic nenadělám, říkám.
3: To je dobrý popis toho aktu.
2: No, tak jako, a já říkám, dobrý prvorodička, říkám, ona už dohárala, říkám, třeba z toho nic nebude. No, ale jak se říká, když pán Bůh dopustí, a i motýka spustí, no a on spustil a bylo z toho 11 nadherných kuliček, ty včel měli teda půl roku a já jsem s těma majitelama, teďka co mají, tak jsou v kontaktu, takže mi posílali fotky, no prostě jsou to obrovští medvědi.
0: Říká prozatím v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava chovatel malamutů Otto Kelemen. No a do Hejnova na Bruntálsku se určitě vrátíme i po písničce. Teď už Karel Gott. Pěkné odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se vrátíme na Bruntálsko v Hejnově. Tam natrefíte na smečku malamutů chovatele Oty Kelemana. S jeho malamutím psím spřežením se můžete totiž svést ve sněhu i v nezasněženém terénu. Některé psy převzal z útulku, další si odchoval. Věnuje se jim totiž 20 let. Nejen o štěňatech si právě s Otou Kelemanem povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: No a tohle vlastně všechno vy neodchováte, jak jste říkal, tak to šlo různě k majitelům.
2: Ano, já dávám, když mám štěňata, já jsem třeba štěňata neprodával 11 let. Jo, samozřejmě čelím takový, jako dneska kritizuje doma mobil v ruce, tak kritizuje, takže množírna a já nevím, jak ty psi jsou, ale ty psi jsou velice v dobrých podmínkách. Já říkám každému, dojď se podívat a uvidíš, no. A takže jako po 11 rokách jsem prodával, jako to jsem prodal, no a já prodávám až na 3 měsících, takže jako ode mě jen deště dřív než na 3 měsíce.
1: No a jezdíte vlastně, to spřežení, to není odkázané jenom na sníh, to buď má teda lyžiny nějaké?
2: Ano, nebo, na saňách, anebo mám majkáru na sucho, ale jako lidi nemají moc zájem, jo, kdyby měli, tak klidně jak don toho, jako stejně to jsou peníze na žrádlo pro psíky, jo, protože mě to neuživí, že jo, takže mám tam káru, tady jezdím jako, ale ti malamuti mají zase strašnou nevýhodu, jak je víc jak 10-15 stupňů, tak oni nesmí pracovat, protože už je plně horko a prostě je to zdraví nebezpečný.
1: No vy jste popisoval jako medvěd. No. Tak popišme to.
2: Plemeno?
1: Pojďme se podívat ven zase. Já bych se podívala na toho vašeho šéfa, toho spřežení, nebo šéfovou.
2: Na toho lídra?
1: No, na toho lídra.
2: To lídr, to je vlastně pes, který mi vede to spřežení.
1: Ano. Teď bude zase mela. No. Teď se to rozštěká.
2: Ne, to oni jsou v pohodě. To, tady Freja, ta má vlastně 8 roků teďka. A není to dobré lídr, no ale člověk taky musí občas brát to, co má, no, jako. Takže ona si pamatuje
1: takže
2: trasu, ano.
1: Freja.
2: Ano, tady ta čerností Brna, posluchač to nevidí, ale oni, že jsou velice ptátelští. Jako malamut je plemeno, který je velice ptátelský. Ale bacha, je to lovec, je
1: no,
2: to lovec.
1: No, no, no. A ti, co jsou tady na volno, co mě přivítali, ty dvě fenky, no. Tak to jsou ještě štěňata od Vysla?
2: To jsou půlroční štěňata, vlastně
1: to
2: z toho
1: zází. Jako
2: z toho
1: víc baculaté do
2: no, no, so, no, tak jim to ptávám, no, tak jako. A hlavně v zimě neběhali, že tady přijímají po sezóně, takže jako tam ten tuk prostě není, no, to je samý sval. No, tak ano, to jsou přivítací, no.
1: Teď si lehlo to zvíře, čeká, že ho budu drbat na břiše.
2: Dechte ho.
1: Takhle krásně v té rozkoši. No budem odblát
2: a
1: odby obě dvě.
2: A toto je vlastně ten můj nejstarší 11-letý, tady ten černobíle.
1: Tak, teď by mě ještě zajímalo, oni jsou původem malamuti odkud?
2: Z Aljašky.
1: To znamená, to je vyloženě tahové zvíře.
2: Je to pes, který je určené přesně na tahání jako velkých zátěží na dlouhou trasu. Vlastně teďka v současné době, kdy to natáčíme, tak se dojíždí nejznámější závod na světě na Aljašce, Aidita Rod. Ten se jede 1000 mil, že jo, a teďka už první účastník už je v cíli, jako už to dojíždí, jo. No, ale to už se jezdí s úplně jinýma plemenama, jako dneska s malamutama nejezdí už skoro nikdo, protože to je archaický plemeno.
1: Aha. Já se musím smát, ona zase přišla, to je která?
2: Koule.
1: Koule no. Se zase vyvalila. Takhle si na mě packou hrábne, no. A vyložně si zařídí to drbání, ať se má dobře.
2: A tady vlastně, tady jak jsem se babil, že mám při zútulku, tak teď ti dva, ty jsou zrovna útulkový.
1: Miláčku, já budu ale celá odbahná.
2: No včera pršalo, no, tak jako, nebo no sněžilo trošku.
1: No a vy máte čas na civilním povoláním?
2: Já dělám ze dřevem.
1: Děláte ze dřevem?
2: Cesadinu, truhladinu, no.
1: A to se všechno kombinuje s chovem?
2: No, tak já jsem osobočo, takže já si dělám práci tak, jak potřebuju.
1: Nějaké následovníky nebo parťáky? Kteří by převzali tady toto.
2: Nemám, já žiju sám. Jako to, ono každý si to představuje jako velkou romantiku, ale ono je to velká dehole a hlavně to vždycky, když máte nějakou přítelkyni, jedeme na dovolenou, kde já můžu jet.
1: No, jedně ze spřežení.
2: No, ano, no.
1: Takže kdyby někdo vás chtěl kontaktovat, tak si vás najde, no, máte
2: jo,
1: nějaké
2: Facebookové stránky.
1: A kdyby měl někdo zájem o projížďku,
2: tak klidně je možné.
1: Tak je možno.
2: To uvítám, protože víte, co my jsme tady rok a půl po povodní, vlastně co je, no a tady jak stojíme, tak tady bylo 1,20 m vody všude, jo, jako to naštěstí příska tady nebyly, jo, ale teďka už ta zahrada je trošku upravená, dávám dohromady barák, no a je to ještě hromada práce, protože tady mám pojistku nikdo nedá, protože jste u potoka, takže je to, to všechno člověk táhne z vlastních ruk. No.
1: Tak já děkuji moc za povídání. Já tady jsem zase v obležení těch dvou koulí chlupacích. Máte nějaký povelek mě zachránit?
2: Holky, nechte to, hej, tohle, ale jde,
1: a já se loučím. Jo. Z Hejnova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov-Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct. Se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Za oklamání 80 klientů cestovní agentury půjde Renáta Jelinková do vězení a na jak dlouho, řekneme za chvíli. Podrobnosti ty přidáme za 3,5 minuty v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava, více v 16 hodin. Po 16. hodině Humoriáda hostem té dnešní by měl být Josef Dvořák. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soud v Ostravě potrestal Renátu Jelínkovou 6letým vězením za podvod na desítkách klientů cestovní agentury Ambiera. Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Opava chystá další část rekonstrukce bývalých kasáren. Zítra bude oblačno, déšť a teploty až 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Za oklamání 8 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest dnes vyměřil Krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Podle soudce Lukáše Delonga škoda přesahuje přes 6 milionů korun.
2: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny, a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů.
0: Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
3: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Opavská radnice připravuje další část rekonstrukce bývalých dukelských kasáren. Jde o komplex historických budov přední části areálu. Dvě už začaly stavební firmy kompletně upravovat a další dvě přijdou na řadu později. Někdejší armádní prostory se změní na desítky nájemních bytů.
4: Aktuálně se zpevňují nosné stěny, je nutné postavit nové izolace a technické zázemí. Kompletně hotovo bude za rok a půl. Současně také vzniká nová podoba okolí, včetně cest a zeleně. Radnice potvrdila, že i kdyby město nezískalo dotace, rekonstrukce dalších dvou budov bude následovat. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Začalo druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim ale dál započítávají. Jednotná zkouška se už v tomto kole nekoná. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno a od západu částečné přibývání oblačnosti. Zítra pak čekejte většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici u kruhového objezdu mezi Opavou a Brankou u Opavy se bouralo. Projíždějte místem opatrně. A my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
6: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
1: Humor. Olympiáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se naštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka, nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. Dojeste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
4: Dobrý, jo,
3: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
2: Klid.
3: Tak to je na postě, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
2: Klid.

0: se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír, ano. Evžen Huml, pacient, potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám, všecko na tříčky.
1: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo. No. Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
4: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
3: Průvody smávátky, průvody zdravíme smávátky, Pepu.
4: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. A s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
3: Jsi součást krás českého ráje.
4: No, dokonce můj bývalý tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
3: Co ti za to nabídnu?
4: Co?
3: Co ti za to nabídnu?
4: Nic,
3: za takový výkon?
4: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já
3: je takhle.
4: Myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
3: Jo?
4: No, ne.
3: Rozmluvil
4: jsem mu to.
3: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
4: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
3: Pak jsi na ně zvyk.
4: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
3: Pochopil jsi to úplně správně.
4: Ano.
3: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
4: Nejsem já blbě.
3: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuju.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice. Mm-hmm. Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruše
5: prostě
4: poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte
5: díky
2: se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka, i
4: dobrý
6: vás.
4: Den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějakej smutnej, že to je ten váš hlas.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Jo, já
2: Ačko, no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: Napodobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
4: Mm-hmm. Dobrý den. Pánka
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, který dědkové, jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60. dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30. 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne a vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, tam mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli Polkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadechat čerstvého vzduchu. Až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak slumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše. No. Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. No, výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějících, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten
2: ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje, normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak no, se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli ty lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra, hrálo se, jo.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v okousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych teda třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kde socha drží balkon, třeba Kalam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon, tak vždycky vyteše svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytesal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukozaváčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvod, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení zábavné. Viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo, dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou a poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Mm-hmm. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotili ji. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. A já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal šanty, a ona mávala chobotem ne. A dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je šanty, která hrála bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smí. Ne, dokonce potom. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala, nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkala, ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka, rozumím.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, ale já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maděričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku. Ne. Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě, já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne a chci říct vám...
1: Já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale...
2: Ne, to ne.
1: Děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: O delegaci do NATO rozhodne vláda 22. června. Bohumínská nemocnice bude mít novou administrativní budovu, vzniká v Havlíčkově Brodě. Kvůli přestavbě školky ve Slezské Ostravě se děti učí v provizorních prostorách. Zítra bude oblačno, místy déšť a teploty až 27 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda zatím nerozhodla o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června. Případnou účast prezidenta Petra Pavla nechtěl komentovat. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů by Česko na neformální části summitu měl zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
4: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, našich zahraniční politiky.
3: Účast na neformální večeři nabídl vládě prezident jako kompromisní variantu. Spor o to, jestli na červencový summit poletí, trvá několik měsíců. Po dnešním zasedání vlády Pavel řekl, že připravenou má i kompetenční žalobu. Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici vzniká v Havlíčkově Brodě. V areálu tamní firmy zaměřené na modulární stavby už teď stojí dvoupodlažní objekt. Na konci července budovu dělníci rozeberou a převezou do Bohumína. Samotná stavba zabere podle jednatele společnosti Romana Strika asi 4 měsíce.
5: První svařické práce začaly začátkem dubna. Máme za sebou 2 kontrolní dny, protože každý měsíc máme kontrolní den. Teď budeme mít předposlední kontrolní den. 15.7. budeme mít poslední kontrolní den a pak už vezeme tu stavbu.
3: Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí méně než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává v Ústeckém kraji, nejnižší je naopak v Praze a v Pardubickém kraji. Ve srovnání s loňským květnem pak nezaměstnanost naopak o 60% stoupla. Hned na 3 různých adresách našli provizorní působiště žáci mateřské školy ve Slezské Ostravě. Budova na ulici Komerční prochází celkovou rekonstrukcí. Kvůli špatnému technickému stavu už ji obvod nemohl odkládat.
6: Mateřská škola bude mít nové inženýrské sítě i rozvody elektřiny. Prokouknou i učebny, řemeslná dílna a nově ve školce přibude i relaxační místnost. Do opravené budovy se děti vrátí s novým školním rokem na začátku září. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno a od západu částečné přibývání oblačnosti. Zítra bude většinou oblačno, postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě na dálnici D1 v zúžení na 357. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda. Na místě provoz řídí policie Kyvadlově, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Ano, také ten dnešní den v Moravskoslezském kraji jsme pro vás zmapovali. Co nás čeká, jakým tématům se budeme věnovat, jaká je aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, řekneme za chvíli. Město Frýdek Místek chce stavět další sportovní halu. Kde a proč, i to se dovíte v polovině hodiny. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucí Kociánovou, ten nabídneme už po písničce. Znamená to tedy i dnes, že den v kraji stručně, jasně a přehledně. Tak příjemný poslech.
8: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Za oklamání 80 klientů cestovní agentury Ambria půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí dnes vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého odvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku nebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Podle soudce Lukáše Delonga škoda přesahuje 6 milionů korun. Práci hledá v Moravskoslezském kraji necelých 54 tisíc lidí. Aktuální nezaměstnanost v regionu je 6,8%. Za poslední měsíc klesla o desetinu procentního bodu. Vyplývá to z aktuální statistiky úřadu práce. Nejnižší nezaměstnanost je na Opavsku, nejvyšší stále v okrese Karviná. Ekonomická studie prověří, jestli se Frýdku Místku vyplatí nová sportovní hala. Tu chce město postavit naproti hokejové haly Polárka. Sportoviště má kombinovat bazén a ledovou plochu, kterou by využívali i hokejisté pro tréninky. Stavba obou sportovišť je výhodná pro město i v rámci úspory energie. Třinec pořádá olympiádu pro děti a mládež. Na téměř 1000 dětí ode dneška čekají soutěže ve sportovních, uměleckých i technických soutěžích. Město do programu poprvé zařadilo také disciplíny pro děti se specifickými potřebami. Cílem olympiády je, aby si školáci vyzkoušeli něco nového, případně objevili svůj talent. Do konce června můžou obyvatelé Moravské Ostravy a Přívozu vybírat mezi projekty na oživení veřejného prostoru. 4 konkrétní návrhy se týkají zanedbaných vnitrobloků, zastaralých hřišť nebo obnovení zeleně tam, kde lidem chybí. Zájemci najdou potřebný formulář o hlasování na radničním webu. V Těrlicku vzniká nové místo posledního odpočinku. Radnice v areálu hřbitova nechala vysadit les vzpomínek. Umožní tak lidem zakopat nebo rozptýlit popel svých blízkých v těsném sepětí s přírodou. Jména zemřelých budou připomínat zavěšené cedulky na stromech. A důležité události z dneška pro vás máme nachystány i v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jiří Schillinger v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji, náš pravidelný magazín mezi 17. a 18. hodinou, zpravodajský a publicistický souhrn dnešního dne. Samozřejmě pokračuje téma nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Ta klesla na 6,8%, za poslední měsíce snížila o desetinu procentního bodu. Mohou za to hlavně sezónní pracovní příležitosti, například na stavbách nebo v zemědělství. Aktuální statistiku úřadu práce prostudoval Martin Knittl, kterého jsem se už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v tom našem dnešním odpolední měla možnost zeptat na další podrobnosti.
1: Ten mírný pokles počtu lidí bez práce je v tomto ročním období opravdu typický. Je to vidět třeba na Bruntálsku, kde hodně lidí pracuje v zemědělství. Celkově ubylo za poslední měsíc v evidenci úřadu práce v našem kraji téměř 500 lidí. Bez místa je jich aktuálně necelých 54 000. Je to méně než v dubnu, ale naopak v porovnání s loňskem více než o 5 500. Loni byla nezaměstnanost až o procentní bod vyšší. V každém případě teď ale ubylo nezaměstnaných ve všech okresech.
0: Martine, zaměřme se teď na okresy, kde je nezaměstnanost nejvyšší. Je tam stále v tom přehledu Karvinsko?
1: Ano, je a dlouho asi ještě bude. Má nejvyšší nezaměstnanost ze všech okresů v zemi a nejvyšší přetlak na pracovním trhu v republice. Na jedno volné místo připadá na Karvinsku v přepočtu přes 20 zájemců. To je opravdu hodně a jsou tam znát mimo jiné dopady ukončení těžby černého uhlí a to, že hodně bývalých horníků pořád řeší, co s nimi bude. Nadprůměrná nezaměstnanost je taky na Bruntálsku anebo v Ostravě. Na Novojičínsku je podíl nezaměstnaných přesně na celorepublikovém průměru 4,8%. No a zbylé okresy, Opavsko, Frýdecko, Místecko, tam se nezaměstnanost drží na hodnotě zhruba 4,5%.
0: Mění se nějak i poptávka zaměstnavatelů?
1: Dá se říct, že je hodně podobná tomu, co platí už delší dobu, potvrdil nám to ředitel Ostravské krajské pobočky úřadu práce Petr Prokop.
2: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojaře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
1: Moravskoslezský kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost po kraji Ústeckém a ještě dodám, že jenom asi čtvrtina evidovaných na úřadu práce pobírá podporu v nezaměstnanosti. Aktuálně je jich necelých 13 tisíc.
0: Tolik dnes zveřejněná data týkající se nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, která pro nás připravil reportér Martin Knittl.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a Den v kraji pokračuje. Stavební povolení na novou administrativní budovu Bohumínské nemocnice ještě není. Stavba už je ale skoro hotová. Nejde o obcházení zákona, budova stojí zatím totiž zhruba 250 kilometrů od Bohumína. Město si zakázku objednalo od havličsko-brodské firmy zaměřené na modulární stavby. Objekt postaví, poté rozloží, do Bohumína za necelé 2 měsíce odveze a na místě dá opět dohromady.
1: Tady vlastně rozsahem úplně stejný jako to spodní patro.
2: A tohle budou kanceláře, tedy předpokládám.
1: Tady by měl být kanceláře, ano.
2: Provází mě obchodní ředitel společnosti H3 Ateliér Jan Knotek ve druhém patře administrativní budovy Bohumínské nemocnice. Z okna se díváme na vznikající objekt pro pražskou školu. Nacházíme se přitom ale v areálu firmy v Havlíčkově Brodě. Do Bohumína budova teprve odcestuje.
3: V současné chvíli jsme ve fázi jednak stavby tady, a jednak i vlastně dokončení prováděcí dokumentace a myslím si, že někdy v půlce června by mělo být vydáno stavební povolení.
2: Vysvětluje technický ředitel Ladislav Jansík s tím, že hotovou budovu v Havlíčkově Brodě na konci července rozloží a po jednotlivých modulech do Bohumína převezou. 28 modulů poveze 28 aut, vysvětluje jednatel H3 Ateliéru Roman Strik.
4: Každoprovodem, to je opravdu jako vybraná trasa, hlídaná trasa, povolení, podánici, no.
1: Dávali jsme ještě České dráhy, ale tam se bohužel kvůli trakčnímu vedení nedostaneme výšku.
2: Dodává Jan Knotek, že doprava po železnici v tomto případě není možná. Modulární stavba znamená v tomto případě hlavně úsporu času. Místo, aby se začalo stavět až po získání stavebního povolení, bude v době jeho vydání objekt už v podstatě hotový.
4: Ten investor si musí najmout stavebního dozora, musí se oplotit staveniště, musí ho nějakým způsobem udržovat, musí se o něj starat. A 2 roky třeba v tomto případě odhaduju, že kdyby se stavilo standardní metodikou, tak on tam 2 roky vyvíjí nějakou činnost. Tady v tom případě on dozora má také, ale chodí mu k nám jednou do měsíce. Už jsme měli i projekt, který jsme jeden den získali stavební povolení a druhý den jsme ho odváželi tomu zákazníkovi.
2: Vysvětluje Roman Strik, že ve finální fázi samozřejmě bude v Bohumíně přítomný dozor jako u klasické stavby, ale složení budovy z modulů potrvá na místě zhruba měsíc. A následně už se do ní může ředitelství nemocnice přestěhovat. Ani samotná stavba v Havlíčkově Brodě ale nezabere moc času.
4: De facto stavbu, která má 600 metrů čtverečních, jsou v tom kanceláře, datové sítě, tepelná čerpadla, vzduchotechniky, tak my postavíme tady za 4 měsíce.
2: Budovu totiž začali tady v areálu na Strojírenské ulici stavět letos v dubnu. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už míříme na Frýdecko-Místecko. Hokejové kluziště a bazén pod jednou střechou. Jak už jsme vás dnes o tom informovali, tak vypadají plány Frýdku-Místku na novou sportovní halu. Město chce sportoviště postavit naproti hokejové haly Polárka na pozemcích, které nedávno odkoupilo. Nová hala ta by měla sloužit i pro trénování frýdecko-místeckých hokejistů.
1: Nejmladší svěřenci Pavla Paláta na odpoledním tréninku. Místo bruslí boty, místo puků tenisáky.
2: Tady se v březnu rozpustí led, protože je horko a finanční a nějaká ta ekonomická náročnost ledování tady by byla hodně náročná. Vemte si, že my třeba týden, dva týdny ročně ztrácíme jenom z toho, že se musí nachladit vlastně celá ta hala.
1: Vysvětluje mi trenér a prezident klubu HC Frýdek Místek Pavel Palát, proč ve městě chybí druhá hokejová plocha a přidává další důvody.
2: Přípravka 3., 4., 5., 6., 7., 8. extraliga 9., mladší dorost, starší dorost, juniorka. Máme muže B, máme muže A. Teď tady ti všichni chcou svůj let.
1: Pokud si chce někdo pronajmout plochu pro hobby hraní, musí většinou do okolních měst. Podle primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM by se díky druhé ledové ploše uvolnil prostor v Polárce pro další akce.
3: V té hale můžou probíhat další akce, na které jsme byli zvyklí. Můžou tam být finálová utkání nebo čtvrtfinálová, semifinálová utkání míčových sportů.
1: Návrh nové haly počítá s tím, že teplo schlazení ledové plochy by se využilo pro vyhřívání bazénu. Stavba i s technologiemi by ale vyšla na stovky milionů korun. To je částka, kterou by město samo neufinancovalo. Projekt se mít ale připravený pro případné dotační tituly. Zda by se nová hala ve městě uživila, má zjistit chystaná ekonomická studie. Sportoviště by pak provozovala městská společnost Sportplex.
3: My uvažujeme o tom spojení toho bazénu ledové plochy, tak právě proto, že přináší v budoucnu nějakou ekonomickou úsporu a výhodu a to spojení s tou Polárkou zase může získat nějaké prostředky městské společnosti právě za pronájem té haly a tak dále.
1: Město se zároveň zavázalo k tomu, že přispěje 100 milionů korun na rekonstrukci krajského bazénu na střední škole řemesel. Z Frýdku-Místku František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Každý všední den, tedy od pondělí do pátku, mezi 17. a 18. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji, ten dnešní právě pokračuje. Popel uložený mezi kořeny mladých bříz i vzpomínková cedulka přímo na kmeni stromu. Jak už dnes dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaznělo, v Těrlicku roste les vzpomínek. Místo pro poslední odpočinek v těsném sepětí s přírodou. Pozůstalí získají klidné místo, kam se mohou v tichu vracet za živými vzpomínkami.
1: No tak určitě tam budu odpočívat já. No syn taky, švagrova.
2: Paní Dagmar žije celý život v Těrlicku. Na hřbitově byla naposledy před několika týdny.
1: No, nebylo to ještě hotové, když jsem tam byla, ale celkem se mě to líbilo.
2: Les vzpomínek vznikl za obřadní síní v rohu hřbitova, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
3: Les vzpomínek je tady za rohem. Teď několik roku budeme čekat, až nám ten les pořádně vyroste. Máme tady zasazenou břízu himalajskou plus nějaké verby a nějaké květiny a je to vlastně podobný smysl, jako je třeba rozptylová nebo vsypová loučka, s tím rozdílem, že tady se vlastně ti pozůstali dostanou ještě blíž k té přírodě.
2: Lesem vzpomínek vede zpevněný chodník ve tvaru nedokončeného srdce. Lidé si mohou vybrat konkrétní místo, kde popel umístí. Mohou ho rozptýlit nebo zakopat pod drn trávy.
3: Může si tam potom ta rodina toho pozůstalého nebo těch pozůstalých si může udělat nějakou cedulku, může si to pověsit na ten strom a můžou si vždycky zavzpomínat. Chybí nám tady ještě nějaké lavičky, chybí nám tady osvětlení a chybí nám tady koše.
2: Mobiliář dělníci doplní do 2 týdnů. První smuteční obřady by se tady mohly konat za 2 až 3 roky. Z Těrlicka Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším středečním hostem bude zakladatelka lékařské genetiky na Severní Moravě, doktorka Melanie Ševčíková. Letos slaví 90 let. Začínala jako pediatrička a poté založila oddělení lékařské genetiky v tehdejší krajské nemocnici v Ostravě. O tom, co zažila, povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná, David Stypka ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a pojďme si říct, jaké počasí nás čeká. Nejen v průběhu těch nejbližších hodin, ale hlavně v těch dalších dnech. To vše ví Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už v našem vysílání vítám. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Dnes tedy opravdu příjemný slunečný den. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: Dnes bylo opravdu prakticky všude slunečno, na horách bylo trošičku více kupovité oblačnosti, ta už se v těchto chvílích rozpadá. Teploty se vyšplhaly na 26 stupňů téměř, vítr většinou fouká jenom slabý, proměnlivý nebo jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Dnes teploty tedy až téměř k 26, jak jste říkala, co nás čeká dále, jak bude v noci a zítra?
1: Ještě teď v noci bude většinou málo oblačnosti, od západu jí bude částečně přibývat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme spíše zvětšenou oblačnost, od západu se úplně zatáhne a postupně se přidají přeháňky, déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty se ale ještě v průběhu dne vyšplhají na 23 až 27 stupňů Celsia. Ochlazovat se bude až v průběhu odpoledne. Na horách se budou teploty pohybovat nejčastěji mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude ráno slabý, v průběhu dne zesílí, bude foukat mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Odpoledne se bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí, můžou se vyskytnout i výraznější nárazy větru.
0: Takový bude zítřek, úterý, co středa a čtvrtek, jak se to bude dál vyvíjet?
1: Ve středu bude zataženo na většině území s deštěm, ne úplně trvalým, ale prakticky na většině území můžeme očekávat v průběhu dne, že zaprší. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat jen mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, přechodně zesílí na mírný severní až severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Ve čtvrtek očekáváme také převahu velké oblačnosti. Na většině území se alespoň počas dne vyskytne déšť a večer potom budou srážky patrně zcela ustávat. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia a nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný severozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Pátek už vypadá, že bude z hlediska počasí o něco lepší.
0: Taková je předpověď počasí pro nejbližší dny, kterou pro Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava připravila Marie Glofáková. Já za ní děkuji a přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 8. června. O čem bude v našem vysílání řeč zítra? O čem vás budeme informovat? Například o vysokorychlostní trati, která mimo jiné propojí Ostravu s polskými Katovicemi. Cesta by měla trvat méně než 40 minut. Bývalé průmyslové regiony si od rychlého propojení Evropy přes své území slibují příliv investic i oživení pracovního trhu. Zítra se budeme věnovat i podvodu na klientech cestovní agentury Ambiera. Obžalovaná Renata Jelinková, ta si má odpykat 6 let ve vězení s ostrahou. Podle nepravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě vylákala od desítek lidí peníze na exotické zájezdy a luxusní plavby, které nezajistila. Škoda podle soudu přesáhla 6 milionů korun. Dovíte se také více o tom, že v Opavě proběhne mistrovství České republiky v psaní na PC a do Bruntálu. Pro změnu vás pozveme na Den zdraví. A ještě připomenu, už zítra mezi 10. a 12. hodinou uslyšíte v našem vysílání také velkou radioporadnu, a to na téma Nová pravidla pro podporu energeticky úsporných opatření. Více zítra. Pro dnešek je to určitě vše, alespoň z hodinky mezi 17. a 18. hodinou. Zpravodajský souhrn Den v kraji je ve finále. Já k tomu popřeji krásný večer a dobrý poslech následujících minut i hodin našeho vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji. Každý kluk

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu elektrárny Dukovany. Aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji je 6,8%. Česko by mohlo mít prvního pilota ve vesmíru. Zítra bude oblačno, déšť a teploty až 27 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Jihokorejská společnost KHNP v tendru na stavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany neporušila pravidla Evropské unie. Vyplývá to ze závěrů předběžného vyšetřování Evropské komise. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt.
3: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jihokorejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Práci hledá v Moravskoslezském kraji necelých 54 tisíc lidí. Aktuální nezaměstnanost v regionu je 6,8%. Za poslední měsíc klesla o desetinu procentního bodu. Vyplývá to z aktuální statistiky úřadu práce. Nejnižší nezaměstnanost je na Opavsku, nejvyšší stále v okrese Karviná.
4: Mírné snížení nezaměstnanosti ve všech okresech bylo podle úřadu práce očekávané, hlavně díky sezónním příležitostem na stavbách, v zemědělství a lesnictví. Celkově v kraji přibylo v květnu přes 210 volných pracovních míst. Zájem je hlavně o dělnické profese a odborná řemesla. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Opava chystá další část rekonstrukce bývalých dukelských kasáren. Jde o komplex historických budov v přední části areálu. Dvě už začaly stavební firmy kompletně upravovat a další dvě přijdou na řadu později. Někdejší armádní prostory se změní na desítky nájemních bytů. Kompletně hotovo bude za rok a půl. Současně taky vzniká nová podoba okolí, včetně cest a zeleně. Radnice potvrdila, že i kdyby město nezískalo dotace, rekonstrukce dalších dvou budov bude následovat. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici.
2: Počasí.
1: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno a od západu částečné přibývání oblačnosti. Zítra pak čekejte přes den většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. V noci teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě v ulici Klimkovická zasahují složky IZS u hromadné nehody tří aut. Počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Vaše písničky na přání v ostravské rozhlasové rodince už za malou chvíli. A v druhé půlce hodiny lidová muzika v pořadu Muzikanti hrajte. Tak příjemný poslech a hezký podvečer s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A mám tady samozřejmě i dnes vaše písemná přání, tak je budu pomalu předávat, nebo spíš přesně podle toho, jak jsme je dostali, ať udělají radost. A pro koho je to první? Komu tu radost uděláme? Vážená redakce, obracím se s prosbou o písničku pro mou maminku, paní Hildu Matuškovou z Frýdku Místku. Paní Hilda Matušková totiž oslavuje právě dnes krásné narozeniny. 86 let. Přejeme jí z celého srdce, aby byla zdravá a mohla se ještě dlouho radovat ze života, ze svých vnoučat a pravnoučat, ze své zahrádky, aby jí dobře sloužil zrak a mohla číst časopisy, luštit své oblíbené osmisměrky a sudoku, aby měla dobrý sluch a mohla stále poslouchat písně a skladby, které má tak ráda. Aby měla dostatek sil pro zkrašlování své zahrádky a vytváření znamenitých pokrmů a úžasných moučníků. To vše jí přejí dcera Lada, synové Zdeněk a Lumír, sestra Eva, bratři Václav, Jeník a Jarek s rodinami, vnučky Laděnka s Moničkou, vnuci David a Lukáš s rodinami, pravnuk Nikolas a pravnučky Vaneska s Meliskou. A jako poděkování za její lásku, péči i obětavost jí posíláme písničku. Tak doufám, že udělá radost i ta od Hany Zagorové, kterou jste si přála.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naše milé ostravské rádio, prosíme o Perníkovou chaloupku, písničku, která bude pro našeho vnuka Jakoubka, který v neděli 7.6. oslavil krásné páté narozeniny. Přejeme mu dodatečně vše nejlepší, hlavně hodně radosti, štěstí, pohody, hodně kamarádů, ať se mu daří i další vstup do školy v těch dalších letech, ať je šťastný mezi svými kamarády a hlavně s námi, s celou rodinou. To přejí babička a děda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A v ostravské rozhlasové rodince dávám na chvíli k dispozici i telefon 59 611 22 66.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Příjemný podvečer vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dlují a od mikrofonu Zdeněk Tofel. V pořadu Muzikanti hrajte se dnes vydáme na Valašsko, Těšínské Slezsko a Moravskoslovenské pomezí, kde začneme. Úvodem se naladíme zcela tanečně s Čardášem z Moravskoslovenského pomezí Oj mamičko, oj tacičku, jehož nápěv byl zapsán v oblasti Grůně. Zpívá Jiří Krpec a sbor muzikantů Beskydského folklorního orchestru. Sola zahrají na cymbál Lukáš Kolek, na klarinet Jura Kašpar, na housle Vašek Kolek a následně ve frišku primáš Honza Šošola. Tato nahrávka vznikla v rámci rozhlasové prvovýroby v listopadu roku 2023 v našem hudebním studiu S1. Ve sbírce Leoš Janáčka kdysi zalistoval skladatel a upravovatel Jaromír Dadák a vybral milou ukolébavku z Mostu u Jablunkova Spí Josefku Malučky. Společně ji natočili roku 1975 zpěvačka Světla Juříčková-Wolfová a malá muzika československého rozhlasu v Ostravě Ondráš s vedoucím Jiřím Tenkou. A nápěvy k mužským solovým tancům od hranice kdysi uherské, seřazený do pásma zbojnické skoky, představí cymbálová muzika Ostravice s Frýdku Místku s primášem Pepíkem Pavlánem. Zaspívá sbor muzikantů. Hudební úprava je dílem znalce krajových tradic bývalého cymbalisty a kapelníka cymbalové muziky Ostravice Vladislava Turka, mimochodem rodáka z Hoclavic. Ale nyní už Beskydský folklorní orchestr.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajte se posuneme na Těšínské Slezsko. Svadební píseň Šítě mý matičko košulenky zaspívá houslista Aleš Adamík za doprovodu cimbálové muziky Javorový Střince, hrající v době nahrávání v našem hudebním studiu S1 roku 1983 s primášem a upravovatelem Eduardem Turoněm. Pak zazní táhlá Hej hore háj v podání zpěváka O ty žabky z Kostkova u Jablunkova. V hudební úpravě Jana Rokity seniora doprovází cimbalová muzika Technik s primášem Mirkem Hlostou. Nahrávka vznikla ve studiu S1 v květnu roku 1977. A milostnou z Těšínského Slezska Stojí Lipka zaspívá Boleslav Slováček za doprovodu cimbálové muziky Slezan z Českého Těšína, hrající s primášem a upravovatelem Mirkem Kionkou.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na severní Valašsko. Z alba cimbalové muziky Javořina z Rožnova pod Radoštěm Ej hory hory, které bylo natočeno roku 2017, uslyšíme prvně sérii písní Pod horou Lučina a hore Brumovem a pak milostnou Nepůjdu domů se zpěvákem valašským basbaritónem Tomáše Hruškovského a sborem muzikantů cimbalové muziky Javořina. Následně v nápěvu k tanci Valašská točená za našou stodolu zazní hlas Zuzany Ondřejové za doprovodu cimbálové muziky Javořina z Rožnova pod Radoštěm, hrající s primáškou a upravovatelkou Drahomírou Klimkovou. A milostnou píseň z podbeskydských Ondřejníků u našeho Fojta zaspívá Markéta Velká za doprovodu cimbálové muziky Valašský vojvoda. Ukázka je z alba Byl ti jeden člověk, které jsme nahráli v našem hudebním studiu S1 roku 2014. Našim posluchačům chceme ještě připomenout, že pořady Muzikanti hrajte si můžete zpětně poslechnout na našich webových stránkách. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna v noci, bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava Opava je neprůjezdný. Před sjezdem na Velkou Polom havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Aha. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělý, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to byl bylo Jakub a jeho pán. Mm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou. A když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce. A Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval. Protože on byl takový, on byl hysterik. Mm. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, Láďo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem já tam nepůjdu. Já prostě zatím, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to

0: Přesunu k filmům. Jelikož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
1: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam. Čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo, ne dopředu, ale ten den, ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
0: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
1: No, právě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: se
3: jako, všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se stojí, pravdu,
3: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustil tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním tam v táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
2: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, jak, jako čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
3: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
2: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavač, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je. No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
2: To... Jo, takhle, jasně.
3: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
2: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
3: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
2: Jo.
3: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
2: Mm.
3: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
2: Jasně.
3: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty...
2: Porty.
3: Když se to vždycky uspívalo, umluvil. Nechápu to.
2: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažmá. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
3: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
2: že chodí
3: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
2: Chodilo se do divadla, že jo?
3: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfastovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpět k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože mi přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, no prostě romány. No.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe dokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já, no, že ano, no, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír, to je teď myslím to nejdůležitější a pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuji a děkuji za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát budova. Zase ty moduly musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dohromady nějakých 28 aut, který pojedou do Bohumína, a Bohumíně se to zase skládá všechno dohromady.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Písničkou Za sedm dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně, budějická formace Víkend, která vznikla v roce 1991 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skeks.

Valley Forty Blues jako asfaltový blues s největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Green Hornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Mirek Indián Bartezal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rychíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s Budějickým víkendem. U jeho školébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
4: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
5: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
6: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obranný schopnost.
4: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
7: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
8: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
7: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
9: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
3: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
3: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. Stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Anderle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo, v těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdybychom se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboj Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, možná
2: Je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší. Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat. Co to je? No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
2: To bych si ani nepřál, teda pěkně.
4: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. Těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkali, a aniž bychom si cokoliv řekli,

0: nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
0: To je pravda.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mim Černého divadla. Já vím, co to je v okno. A dovedete si představit, když mám mim, který přijde na jevišť, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má v okno herec činoherní.
0: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, tak... Já, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám v okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
3: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal vyset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
0: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánských.
6: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
3: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
0: ale na takový šokující zážitek, já nejsem voknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánský, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
3: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
1: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu.

0: představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvíraly. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
1: Aby se neotvírali.
0: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
1: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
0: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký a teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
1: To je vlastně pravda, protože
0: kolegové z techniky vyvedli.
1: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
0: Zas vstoupí do té iluze.
1: Do té lži.
2: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendhalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fouquému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verjérského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest. Ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000x víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula její přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakala.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši. Jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebra.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Měj na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
6: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
7: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí sevřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
8: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
7: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
8: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek krav na pastvě nebo mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
7: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
8: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
7: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
8: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
9: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby ji divák pochopil, a nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
8: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu, sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po 3. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
9: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu, jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
8: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
9: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
8: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
11: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
12: Svatý Karel Boromejský.
11: Svatý?
12: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
7: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
8: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a úhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu. Bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásně krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Myslím se ptala na to, kde jsem a to.
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, tak já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou,
0: mm-hmm.
1: aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekli, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo. No neděje se to asi říkám, často, to je pravda.
1: Já říkám,
0: no.
1: já říkám ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedama, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to byste šťastný člověk.
0: Takže, tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty žijí úplně jinak. A
0: tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě.
0: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne. Vlastně, přesně tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: Jo, za našich mladých let, rozumíte to.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijím si pivko. A jsem spokojený,
0: krása.
1: Protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet.
0: Mm-hmm.
1: Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně.
0: To není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem teda myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, máte, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo?
0: Mhm.
1: A kluci kamenářský, ty to znají. A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, já mám papíry úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, ale to nechci zabruslovat.
0: Mhm.
1: Takže jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mhm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No je,
1: to všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře,
1: no,
0: tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám mají studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No hlejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhu ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko. No. Když prší, tak na zahrádce vlhko a to nemám rád. No. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se to nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: budu mluvit za sebe.
1: Dobře.
0: Starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan štete k řezníkovi nakoupit a po tom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako když jdu tady v Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
1: jo.
0: Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedlubí.
1: No to je nádhera.
0: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
1: Ano.
0: Už to mám plný, dcera mě říkala, že za chvilku tam nevejdu. a pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
1: ano.
0: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně a já je sleduju, ale mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím pro kačeně.
1: Ano.
0: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mě taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
1: No.
0: A to mě bylo 91.
1: Pánečku.
0: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík, od toho, co jsem tam to krmení řekla, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
1: Je.
0: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten převis, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla převis, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala a i s tím mojím rybníku.
1: Tak to teda, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
0: dobře
1: řeknu.
0: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem jela teda obočí rozbitý, ale o ten rybník neudělala, ale o ten vozík, já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, chce říct, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk. Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
1: Zatajila jste to.
0: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
1: No.
0: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měl. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá domů, sprchovala se a šla jsem si raz nakoupit.
1: Ano. Takže... Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
0: Strašně ráda. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany. A tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každé zdraví, že to... Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
1: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory i to zelený, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
0: tak,
1: taková
0: to
1: vaše...
0: Potom večer dobře začíná spát, protože to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak to zvládla.
1: Ano.
0: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
1: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona a až půjdete zítra na procházku zase, tak si

0: si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc těžké.
0: Taky. Krásný večer, hezkou noc.
1: A nashledanou. Dobrou
0: noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuji, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: No, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu, už ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu, řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se, to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je pravda.
1: No a pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára, kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: Je to malé město, velké město prostě už dneska v dnešní
0: rozumím.
1: Nepojala jeho. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Napodobně, děkuju moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, děkuju taky.
1: A zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se.
1: Zase se mě to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s tím měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je tady takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to nende, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo? Uh-huh. A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolikrát vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo?
0: Uh-huh.
1: Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo horí, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mě krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: No to je dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat. No.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: Teď pohled do té dálky, prostě, jak si vždycky říkám, jak ta naša země je krásná, jo? Takže nebo když se mě daří práci, jo? Tak to taky má člověk jinou náladu, jo? Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu, na dechovkách, takže To mě nabíjí všechno.
0: Věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku zatí spoustu peněz, tak dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se skoro nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: No a pak ujedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. To,
0: ano.
1: Takže takhle, prostě, já mám rád společnost, jako jo, to, některým lidem to vadí a že nemají rádi, manžáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak. No.
1: Takže takhle to mě nabíjí, a když někdy, rozumíte, když jsem sám, tak většinou někde učinám, to dokážu usnout všude, jo?
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: a to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny, ale zase mě nevadí ráno stávání, takže...
0: Tak to je dobře, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuji, že jste v západě, Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem, to vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... S kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: No, tak na to si zvyknete. To, když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, a tak...
1: To už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem s vámi čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem s vámi čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
0: Ano.
1: A já, když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uřízete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafě si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez
0: rozumím,
1: plánu.
0: Rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle ji nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle ji nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce,
0: no,
1: takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera,
1: tak,
0: když
1: tak.
0: Jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: Kde se vám líbí, tak tam si zastavíte.
0: Ano.
1: To je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen. Jo.
0: Možná se nám nějaký blázen, rybář ale... ještě ozve určitě. Třeba,
1: no, to je možný.
0: Třeba rybáři nespěj.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit.
0: No jasně.
1: Tak to je, jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju. Užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas. Ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se hezky, hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: Noční linky. A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to. A já jsem taky tak založila a všechno tak jako nás učil, brouky, koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka, lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: normálně.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rejon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo? Protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není...
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě... A jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam... Nevím, asi
0: no, utekl, to no. Se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě aj ty ptáčci a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám dvě barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být furt v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: Jo, a prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 leta, a ta mě naučila tolik věcí. A já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně, jako taky s tou přírodou, vozejček vždycky takovej vzala a jeli jsme, a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak,
1: úplně...
0: Tak, to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt, muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě tyhle. Úplně nádhera. A takovej prostě, my jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořad ty programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici po měsíci.
0: Zpátky z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je nějak. Dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik, no. Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska. Mm-hmm. Kde jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla, tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdeme, bude nás asi 6 s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc, tam, protože nesosí zase pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, jak jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je, jako, to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají rád děti, kteří tam přijdou celou na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na Potlach, jestli víte, co to Potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského Sariana.
0: Ano, ano.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapálí se slavnosti. Takže jsem byl břidličné na Potlachu Tramského Sariana, zlomená Podkova. Bylo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel zase vrátit do lázní, takže ty lázně jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů, tam krásná rozhledna, se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stonánce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Rádhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty Jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale... Ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když jedete do Vědec s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak
1: to mám i do každému, ať to každý pozná. Protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom.
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže to paráda.
0: Užívejte všem propojené své světy, protože jich je mnoho, takže
1: ano,
0: vždycky
1: ano.
0: Chvilku jeden, pak zase další a moc, moc přeju krásné.
1: Opravdu čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to Nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny. Děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Mějte se krásně, taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády. Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže, a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš...

0: až 9 let.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, Rozárku a Josívka.
1: Jo.
0: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
1: Mm-hmm.
0: Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní, takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
1: Yeah.
0: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
1: Mm-hmm.
0: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
1: Jo, rozumím. Mm-hmm. Takže rád chodíte do
0: příroda.
1: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu, ano, a život v přírodě a tak. To je
0: tak.
1: Takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
0: Mi to z duše.
1: No to je dobře.
0: Měla, paní redaktorko.
1: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši?
0: Je, tady jsou švédské šance.
1: Mm.
0: A těch kulturních míst.
1: Do Českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
0: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
1: Ano.
0: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
1: Jo.
0: Neměl bych se pouštět do politiky.
1: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
0: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
1: No právě.
0: Ale abych se držel vašeho tématu.
1: Ano.
0: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
1: To
0: a
1: je dobře.
0: To je moje poslání.
1: Mm-hmm.
0: Je... Víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
1: No děkujeme.
0: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
1: Dobře.
0: Rád skutečně.
1: Tak to máme radost tady všichni, ano.
0: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
1: No to je dobře. To je dobře, že my si u nás vyberete různé pořady.
0: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal,
1: no.
0: Rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, toho vyprávění.
1: Dobře, tak to bude mi určitě. To bude mi určitě radost.
0: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko. Děkuji vám.
1: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince. Ano?
0: Děkuji vám pěkně moc.
1: Mějte se hezky.
0: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
1: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlapneláme. No a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, úklid, to mě taky baví.
0: To proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ač jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano,
1: mám
0: ano, ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si na to krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože já si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ten, ne že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře. No,
1: když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později, ano, přesně tak.
1: No, jasně. Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si, taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu, nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relax.
0: Největší relax, ano. Dobře, no, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším, nedej se. To slyším, tak jestli má ta hrdlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, nebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším, nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuji moc krát. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl v neděli byl dechovkový festival a my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. No a dneska mi volal ten náš čtyřletý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti na hřišti, na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
0: že to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro děti.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych to měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslave, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil. No, tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu jste mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská. Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: V Brně, Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí, kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným, jako zvukově, jako vydatného rázu, to by mě rušilo.
0: Rozumím, rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále, takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
0: radši sám.
1: Se to dám to přírodo,
0: ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a no, taky objímám stromy.
0: Jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfaněli úplně.
0: Jo.
1: Jako, že chce mi jako něco, jako, že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale, jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: A nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No, a na toto téma, o kterým se dneska povídáme, víte, já mám rád odpočinek a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Mhm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím. Mm-hmm. Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu. Mhm. A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, byl jsem naštvaný. Tak. Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela a nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou jakou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Klid.
0: Rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě a pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu. Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře, že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě zhořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no, jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No, to je jedno, prostě v kostelích, no.
1: No, to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle. Ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle,
0: jo, aby se
1: ať se zajdou, sednou do kostela na půl hodiny. Mhm. A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel. A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Mě je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: A doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantaskního zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře? Určitě ano. Každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě bude život vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Co? Jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklous jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou se mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. Pán říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den, hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: Jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili
3: na režii,
2: ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste si zvolil?
3: To ještě dřív. To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. No a tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do Dolů nebo do Hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl by z vás učitel hudby. Pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest takto, říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě, říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Krásné výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dikobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo? Hezky, no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale toho s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc zdumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol. Jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.

Když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Habka.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěříme.

0: Jiřího, žáci Kopito a Mňou.
1: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Copak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
0: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
1: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
0: Prosím, ještě ne.
1: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
0: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u Pěničky ve stole. Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že Pěnička nic nepozná. To by šlo. Tak jdeme.
1: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
0: Pěnička.
1: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
0: To je ona. Vražda v zeleném domku.
1: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
0: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
0: Beze všeho.
1: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
0: Člověče, tak mě napadá, proč starý mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
2: Snad si nemyslíš, že starý mazánek...
0: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
2: A hele, to jsou věci.
0: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u mazánka ve sklepě 2 hroby.
2: Ty myslíš, že je zabil obě?
0: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
2: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
0: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
2: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
0: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
2: A když tam ty hroby budou?
0: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motyčky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
2: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
1: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
0: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
2: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
0: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
2: Ale kdo?
0: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
2: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
0: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
2: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
0: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
1: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
0: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
1: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
2: Jsou tam dva hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
0: To jsem čekal. Dva hroby, dvě vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
2: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
0: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
2: Ano.
0: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
2: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
0: Ale teď rychle pro motyčku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
2: Motyčky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
0: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
1: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
2: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
0: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
1: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
0: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
2: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
1: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
0: Jasňačka, za chvíli jede vlak. Jde se na věc.
1: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
0: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
1: Rozmáchl se a motička dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
0: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
2: No jo, ale co když...
1: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
0: Mazánek.
1: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás týskalo, ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
0: Zachraň se, kdo může!

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon. Davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen

žen a ve dešníku. Tucty her, miláčka žen a ve dešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý.

píseň, strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila skuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám, vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy? Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Je nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.